Je s vámi Rádio Blaník. Hrajeme hezky česky každou noc od půlnoci do 4. Samé české písničky. Za chvíli budeme pokračovat, ale ještě předtím také koukneme do minulosti. Za ten 12. srpna začneme v roce 1978, kdy byl v Praze uveden do provozu první úsek trasy A pražského metra. Vedl z náměstí Míru do Davic. Už je to 48 let. Zamíříme do roku 2001. Přesně před 25 lety se po třetí stal atlet Jan Železný mistrem světa v hodu oštěpem. No a v roce 2002, to je ten rok, kdy se na Prahu valila 500letá voda. Bylo to v noci z 12. na 13. srpna. Už je to 24 let. Jedeme dál hezky česky. Noční vysílání Blaníku s Vlastou Sukem pokračuje, tak si to užívejte.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha jasná nebo skoro jasná, čeká nás ale chladnější noc, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v údolích bude až okolo 5. Středeční obloha bude většinou jasná a slunečná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na Šumavě bude kolem 21. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi Ferda Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kelly něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá tešan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuří maso piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začali blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, už začali blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl podle hlasů nevyspali, asi zase celou šichtu chlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám přítel navalí. Když se vám přítel navalí. Moju staru zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tedy nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za azac, neluční kvítí, nebo za velostroj struny, tu jde kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v říti. A já stejně jak na začátku jsem v říti. Všech tam zatím mával ty svými čísly, tak si říkám, Franta napíse a mysli, jak je tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Zatím za ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu možu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity.

0: Krásný poslech nočního vysílání Blaníku vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 12. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Klára. Jedná se o jméno latinského původu. Takže milé Klárky, všechno nejlepší. A co pak vám říká tohle?
1: Co to leze ze křoví?
0: Méďové.
1: No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatý, tři koule chlupatý, kdo pak...
0: No právě dnes slaví 70. narozeniny český písničkář Jaroslav Samson Lenk, kterého jsme teď slyšeli v písničce. Není sám, kdo slaví, dneska má narozeniny taky česká zpěvačka Eva Farná. Její 33 let. Tak blahopřejeme samozřejmě i vám všechno nejlepší, kteří slavíte ať už svátek, milé Klárky nebo narozeniny, a posíláme další hezké české písničky. Tady jsou pro vás na Rádiu Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je obloha jasná nebo skoro jasná, čeká nás ale chladnější noc, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v údolích bude až okolo 5. Středeční obloha bude většinou jasná a slunečná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na Šumavě bude kolem 21. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

jedeš na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník. Vlasta se k vám všem přeje krásný nový den. Hezkou středu s datem 12. srpna. Všem Klárkám všechno nejlepší k svátku. Pokud byste chtěli taky zahrát někomu k svátku nebo k narozeninám, můžete prostřednictvím Blaníku. Nezapomeňte, že písnička na přání pro vás vysíláme každý večer, vždy od 19 hodin. Objednávat můžete úplně jednoduše, stačí navštívit naše webové stránky radioblaník.cz, v kontaktech vyplnit formulář a nějakou pěknou si nechat zahrát a potěšit někoho z vašich známých. Takže ještě jednou koukněte na stránky radioblaník.cz. Na přání hrajeme každý večer od 19 hodin.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: očekávané události.
1: Krásné ráno, je středa 12. srpna, svátek slaví Klára a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes proběhne zatmění slunce. Úkaz začne v Česku po 8. hodině. Ne všude bude ale viditelný. Na východě Čech bude největší zatmění už pod obzorem. V noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Frekvence bude významně stoupat zejména od půlnoci na čtvrtek do rozbřesku. Ústecký kraj otevře v Litvínově nové zázemí komunitního typu pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Projekt zahrnuje výstavbu 6 domácností pro celkem 36 klientů. Dnes je konec lhůty pro přezkoumání kandidátních listin pro komunální volby. Registrační úřad do tohoto dne vyzve k odstranění případných závad na kandidátních listinách. A začíná 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Akce se koná v pražských Letenských sadech a potrvá do 31. srpna. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

uprostřed šibenice z hrubých klád. Šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Dobré ráno, hezkou středu, je 12. srpna a právě dnes slaví všechny Kláry, tak Klárám všechno jen to nejlepší a nadělíme českou hodinku. Hrát si budeme jenom hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnešní počasí bude většinou jasno a teploty přes den mezi 24 a 28 stupni. Na jihu Moravy to místy může být i 30 stupňů.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Česká hodinka před námi, tak si pojďte zpívat celou hodinku jenom hezky česky pro vás. Já vám přeji hezké letní ráno, ať se daří a jak jsem říkal, Klárám všechno jen.

0: Dobré ráno s pohodou a dobrou náladou do nového dne. Je to 12. srpnový a možná vyrazíte do práce vlakem.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky.
1: S Martinem Císařem.
0: Potom přeji šťastnou cestu a pokud možno bez zpoždění. A teď aktuálně České dráhy podle mluvčího Petra Šťáhlavského připravují nasazení dalších nových motorových vozů Regio Spider, a to na regionální tratě do Středočeského kraje. A více nám o tom prozradí právě teď.
3: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů Regio Spider. V Nymburce je prvních 5 z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
0: Tyto vozy můžou aktuálně jezdit po českých drahách 120 km za hodinu. Tak ještě jednou šťastnou cestu a dobré ránko.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky.
1: Smart.

0: Posloucháte Rádio Blaník, za to velké díky. A tohle je hodinka, kdy vám hrajeme.
1: Rádio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem.
0: Jenom hezky česky, ale pozor, hezky česky hrajeme také každé první pondělí v měsíci, a to rovnou celý den, anebo také mezi 12. a 13. A dnes v tomto čase s vámi bude kolega Pepa Černý. Tak poslouchejte Blaník, je to rádio, které hraje hezky česky celé léto. Užijte si to.
1: Hezky česky na Rádiu Blaník.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodlo o stížnosti Tomáše Jiříkovského. Jde o hlavního aktéra bitcoinové kauzy a týká se to jeho vazby. Podle obhajoby v ní nedostal možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Na silnici 1/55 v Hůštěnovicích na Uherskou Hradišskou míří silničáři. Od pátku bude komunikace kvůli opravě uzavřená. Řidiči budou muset využít pro objízdnou trasu dálnici D55. Práce by měly skončit do konce srpna. O studium na Královéhradecké univerzitě je zájem. Pro nový akademický rok se přihlásilo zhruba 10 400 zájemců, což je skoro tisícovku víc než loni. Univerzita jich přijme asi 2700 a otevře nový obor ošetřovatelství. Fotbalisté pražské Sparty si hlavní část lukrativní ligy mistrů nezahrají. Večer prohráli v odvetném utkání třetího předkola v Lyonu 0-3. Pražané tak nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude slunečno a po celý den bude jasno. Budou tak ideální podmínky pro pozorování částečného zatmění slunce na našem území. To začne po 7 hodině večer. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, 22 až 25 stupňů. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: I dnes hezky česky a s dobrou náladou do nového dne. Máme středu.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
1: S Martinem Císařem.
0: A právě dnes možná plánujete nějaký ten víkendový program. A já bych jeden dobrý tip měl. Respektive má ho můj krajane kolega Vlasta Suk. On byl ve Westernovém městečku v Boskovicích. A co tady plánují teď aktuálně?
3: Já bych chtěl upozornit všechny milovníky Vinnetou, ale i všechny ostatní, kteří mají rádi třeba dobrodružné filmy, tak Poklad na Stříbrném jezeře, tohle představení hrajeme už čtvrtý rok, ale pozor, o letošních prázdninách naposledy, s koncem prázdnin Poklad na Stříbrném jezeře zmizí a budou se bourat kulisy, bude se bourat kompletně celý amfiteátr a bude se stavět přes zimu nový a příští rok vás čeká nový díl Vinnetou a Vinnetou Rudý Gentleman, kam se všichni určitě těšíme a my se těšíme na to, že vám opět připravíme velkou pecku.
0: Tak tohle to byl Sheriff Jerry, tak děkujeme za tuhle informaci. Nicméně vy stále ještě chvilku máte na to, abyste mohli navštívit tohle báječné představení. Jak Jerry říkal, je to všechno do konce prázdnin. Já vám popřeji hezké ráno a za chvíli už ranní dvojka. Mějte se skvěle.
1: Radio Blaník. Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
1: za 5 000 korun.
4: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
5: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Nejlíp jim bylo, zpívala Mňága a Žďorp na Blaníku, a nejlíp vám bude, když s Blaníkem zůstanete, protože v té příští hodině uslyšíte třeba Sagvana Toffyho.

0: Protože i po šesté to na Blaníku bude. Hezky česky, teď je 5.54, středa, 12. srpna. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

sedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím rovnou říct.

pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Krásné ráno vám přeje Renata Pechová. Máme za sebou poměrně chladnou noc. Aktuálně se teploty pohybují kolem 11, 12, max 13 stupňů. Dnes nás čeká většinou jasno nebo skoro jasno a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28. Tolik počasí a teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Firmy a obchodníky čekají změny týkající se uvalu. Nevyužité knihy nemusí končit ve sběru. Startuje evropský šampionát v plážovém volejbalu.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ode dneška startuje obalová revoluce. Nová pravidla platí pro firmy i obchodníky, kteří mají snížit ne množství odpadu, ale také škodlivých látek. Jako prvních se to dotkne potravinových obalů z materiálů s obsahem tzv. Věčných chemikálií. Byly třeba v baleních jídla z fast foodů, v krabicích na pizzu nebo v pečícím papíru. Přísné limity je teď z obalů prakticky vyloučí. Nevyužívané knihy z domácností, knihoven nebo pozůstalostí dostávají druhou šanci. Díky projektu Knihomilové jsou sváženy takzvanou knižní záchrankou. Jak to celé funguje, prozradí zakladatel projektu Igor Dostál.
5: My následně přijedeme, knihy odvezeme, není potřeba je nějak fotit, psát seznam, nevybíráme si. Tím, že následně knihy vytřídíme, katalogizujeme, uskladníme, část knih rozdáme, to jsou například dětské domovy, domovy seniorů, máme svoje knihovničky, které doplňujeme.
4: Projekt za 5 let vybral víc než 500 000 a peníze pak putují na nemocné děti anebo psí útulky. Pardubice chtějí vybudovat nové napojení na dostihové závodiště. Připravuje kvůli tomu nové západní napojení areálu, které usnadní příjezd autům i autobusům. Změnit by se mohly taky trasy pro pěší a cyklisty, anebo možnost parkování. Možnou podobu ukáže dopravní studie. Na evropském mistrovství v plážovém volejbalu se dnes v Polsku představí i 6 českých dvojic. V mužské kategorii to bude Schweiner s Trouselem, Perušič s Džaboronokem a Šépka se Sedlákem. Mezi 32 ženských dvojic se kvalifikovali Neuscheferová s Meixnerovou, Svozilová s Štochlovou a Kateřina a Anna Pavelkovi. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
6: Dobré ráno, tak Sparta si včera vypnula postup do Ligy mistrů, dneska večer pro změnu zase nahoře někdo vypne slunce, i o tom bude řeč v tom dnešním dobrém ránu, ale taky se opět budou vyhrávat cyklistické balíčky od MND a tak dále, no bude toho moc. Máme tady už středu, má datum 12. srpna, Kláry mají dneska svátek, jim speciálně popřejeme, ale teď už Sagvantofia, dávej ber, dáme se do toho, bude 6 za minutu.

0: Všude zdejší a skupina Jelen na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Dobré ráno. Jak jsem říkal před chvílí, Sparta si včera večer prohrou 0-3 v Lyonu, zavřela postup do Ligy mistrů. Měsíc dneska pro změnu večer zavře slunce. Dneska večer se nám totiž nad hlavou odehraje pořádné vesmírné divadlo. Nejdříve měsíc ukousne pořádný kus slunce a v noci potom oblohu zasypou ještě padající hvězdy, Perseidy. Takže pokud máte na dnešek nějaké plány, možná je budete chtít trošku upravit, anebo je prostě přehodit někam ven, protože dneska večer se vyplatí rozhodně koukat nahoru. Kolem 19. hodiny a 19. minuty to začne. To začne být z Česka vidět částečné zatmění slunce. Nebude to žádné symbolické. V maximu kolem 20. hodiny a 11. minuty bude měsíc zakrývat zhruba 86 až 89% slunečního kotouče, což je docela dost. Bude to podle toho, kde zrovna v republice budete. Nejlepší je být třeba v severním Španělsku, ale chápu, že to člověk neudělá lusknutím prstu, takže těch 86 až 89% si myslím, že nám bohatě stačí. Jenom pozor, kdyby vám dneska nějaký politik sliboval, že v souvislosti s vedry se postaral o vypnutí slunce, tak mu nevěřte, rozhodně v tom nemá prsty. No a jak je to s bezpečností? Jak se dívat vlastně na to zatmění slunce? Tak o tom se taky budeme v tom dnešním dobrém ránu ještě bavit. Za chvíli už počasí, teď Sandra in the heat of the night, je 6 minut po 6. Dobré středeční ráno.

0: Sandra in the Heat of the Night, v žáru noci, tak se tato písnička v překladu jmenuje. O žáru noci se asi teď úplně mluvit nedá, protože se docela citelně ochladilo, při nejmenším v noci, což je asi ta nejlepší kombinace. Teplo přes den, to se dá přežít, a v noci se dá spát. Ale pojďme se podívat, jak to vidí odborníci.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Máme tady středu, láme se nám týden, no a jaká ta středa bude, tak na to se zeptáme těch nejpovolanějších, konkrétně dnes Milady Křížové z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné ráno přeji, obloha je nad Českou republikou projasněná a teploty jsou poměrně nízké, většinou 8 až 12 stupňů Celsia na jižní Moravě nebo v centru Prahy je až 15 stupňů, ale v údolích a pánevních polohách jsou teploty nižší, například Žatec nebo Doksany mají kolem 7 stupňů, chladno je i na severu ve Frýdlantu nebo Vidnavě kolem 5 stupňů. No a v horských mrazových údolích na Šumavě nebo v Krušných horách a Jizerských horách slabě mrzne.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Dnes to bude jednoduché, bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a na severu a severovýchodě našeho území budou teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Kdo se vydá na hory, tak v 1000 metrech budou teploty kolem 17, na Šumavě dokonce kolem 21 stupňů.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: No prostě středa jako malovaná a omalování. To bude i v těch příštích minutách na Blaníku. Tady jedno malování od divokýho byla. Za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno.

0: Tohle je Ráj a Argema v Dobrém ránu na Blaníku, tak jedním z předprázdninových ranních hostů byl mimo jiné taky MMA bojovník Jirka Procházka. Nedávno jsme si tento telefonát reprízovali a Jirka Procházka mi tehdy přiznal, že si nově zahrál taky ve filmu Bojovník, který zítra vstupuje do kin. A Adélka byla včera na předpremiéře. Tak jaké to je? Povídej, vyprávěj, přeháněj.
1: Já jsem byla nadšená. Já se teda přiznám, že MMA ani Octagon příliš nesleduji, ale nicméně i tak si myslím, že to byl film, který pro mě byl velice zajímavý, právě jak byl příběh.
0: Procházku si poznala.
1: No, Procházku jsem poznala. Já jsem těch fighterů poznala docela dost, to jsem na sebe byla pyšná.
0: Tak určitě Carlose.
1: Ano, to tak ten byl jasný.
0: To poznal úplně každý.
1: Ale já bych teda řekla, že ta role, co tam hraje Jirka Procházka, tak by měl hrát v každém filmu a měl by to být vždycky Jirka Procházka a měl by to být přesně tahle role. Pokud uvidíte, budete vědět.
0: On jako naťuknul, že se bude jmenovat Otík. Jmenuje se opravdu Otík?
1: Je to tam, takhle, ano. Mm. Padne to tam jednou, ale byla jsem jako ano, to já věděla dopředu.
0: Dobře, tak nebudeme spoilerovat. Kdo chce vidět Bojovníka, ať se zítra vydá do kin. Mě teda nadchlo to, že tam hraje taky Pavel Rýmský. Já miluju Pavla Rýmského. Už jenom proto, že je to celoživotní daber Sylvestra Stalloneho. Mnohokrát jsem s ním točil. Pavel Rýmský to je takový člověk, který vypadá, že je celoživotně naštvaný a potom začne vyprávět a vy byste ho nejraději zulíbali. Takže za mě teda Pavel Rýmský.
1: Ten tam byl naprosto perfektní, potom Martin Finger, ten tam byl taky naprosto skvělý a celkově prostě velice film doporučuji, já jsem byla nadšená.
0: Tak Bojovník zítra v kině, když už jsem mluvil o těch předprázdninových ranních hostech, tak na jednoho budeme vzpomínat už za pár minut, ale předtím tady budou ještě krátké zprávy. Teď je 6 hodin a 20 minut.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Dnes skončila lhůta pro výzvu k opravám na kandidátních listinách pro podzimní volby. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory mají čas až do čtvrtka 20. srpna. Někteří obyvatelé Pardubic protestují proti bytovým domům. Ty mají vyrůst v ulici k polabinám. Už kvůli tomu sepsali taky elektronickou petici. Bojí se hlavně úbytku zeleně, zahuštění zástavby i špatného parkování. Americké úřady obvinily 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace, a to z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Všem za to hrozí doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu. Blízko první kladivářské medaile byl po 76 letech Volodymyr Myslivčuk. V posledním bronzovým hodem ale vyšlápl a skončil čtvrtý. Petr Meindl-Schmidt si pak na evropském šampionátu zapsal 8. místo. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Děkujeme.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slíbou.
1: A dobré ráno vám s Adelkou přejeme ze studia Rádia Blaník. To dnešní ráno už je středeční, má datum 12. srpna. Pozor, venku je poměrně chladno. Na to nejsme zvyklí z těch posledních dnů a nocí. Kláry mají dneska svátek a my se za chvíli ještě vrátíme k jednomu z předprázdninových ranních hostů. Za 3,5 minuty bude půl sedmé.

0: Ozry a Meky Žbírka na Blaníku, tak se pojďte podívat nebo poslechnout si, co pro vás mám. O prázdninách se vracíme k předprázdninovým ranním hostům a takhle jsem si popovídal s Dašou.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dneska ráno mám na telefonu ženu s krásným hlasem, zejména když jim zpívá nositelku tálie, muzikálovou divu Dašu. Dobré ráno, Dašo.
3: Dobré ráno.
2: Vy jste plná energie takhle po ránu, vy vstáváte takhle brzo?
3: No, tak jsem nucená, protože malá chodí do školy a někdo musí vstát, nachystat svačinu a dopravit dítě do školy.
2: A kolik je malé?
3: 9.
2: Takže to je nějaká třetí, čtvrtá třída?
3: No, čtvrtá třída. A teda ta rána jsou pro nás umělce bolavá, protože prostě jak my máme ten režim přehozený, pracujeme do noci, návraty noční, tak je to teda jako zatlačené oko, jak já říkám.
2: Je mi to úplně jasné. Dašo, v čem teď hrajete? Kde je možné vás vidět?
3: No tak já, co se týče divadla, nedělám to úplně jako často, ale v podstatě jsem už teďka jenom primární v hudebním divadle Karlín, kde jsem ve třech krásných kusech, Jesus Christ Superstar, Bodyguard a Beetlejuice. No a jinak koncertuji se svojí kapelou, potom mám takové hezké jako i jiné jazzové projekty. Takže je toho tak jako od každého trochu.
2: Mimochodem Jesus se v Karlíně jsem viděl, je úžasný. Klobouk dolů. A vy jste teď nedávno také spolu s Šárkou Vaňkovou a Olgou Lounovou naspívala jednu charitativní písničku, jmenuje se Křídla pro život. O co jde?
3: Ano. Tak je to píseň, kterou zorganizoval nadační fond Křídla pro život. A je to vlastně o tom, aby se pomáhalo lidem, kteří jsou v nesnázích, zejména z důvodu onkologického onemocnění. Takže je to takové jako podání křídel lidem, aby prostě se jim ulehčil ten proces léčby. A třeba co pro mě jako je zajímavá věc, že vlastně jsou i různé teď technologie, aby nutně nemuseli lidé, kteří podstupují chemoterapie, přijít o vlasy. Takže na to se vlastně používá taková speciální ochrana čepice a vlastně ta terapie není úplně levná a vlastně přímo tato nadace nebo nadační fond sbírá prostředky pro to, aby mohl vlastně těmto pacientům tuto terapii poskytnout.
2: No, je to chvályhodná činnost a děkuji vám, že jste to společně s Olgou a Šárkou naspívali. Dašo, jaká dobrá zpráva vás v poslední době potěšila? Vzpomněla byste si?
3: Ono je totiž pravda, že dobré zprávy sice existují, jen nejsou tak hlasité jako ty špatné.
2: Je to tak?
3: Ale víte co? Jo, vím jednu. Že se někdo v mém okolí uzdravil a to si myslím, že si člověk v tu chvíli uvědomí, jak málo někdy stačí ke štěstí, že?
2: Přesně tak. Je to víc, než by člověk vyhrál milion, nebo dva, nebo tři, nebo čtyři.
3: Jo.
2: Je to tak. Dašo, já vám moc děkuju za tohleto ranní povídání. Krásný den vám přeju, nebo vůbec krásné dny vám přeju.
3: A já vám též.
2: Mějte se pěkně a naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naslyšenou.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Tak, takhle jsem si popovídal s Dašou před prázdninami, ale teď o prázdninách, úplně přesně teda ve středu 12. srpna na Blaníku, Brontosauři a na Kamení kámen. Jsou 3 minuty po půl sedmé.

0: Umberto Tocia, Ty amo, na Blaníku. Sice se ochladilo, ale na to se solární panely neptají. Hlavně, že sluníčko svítí. A ono svítí už od rána. Ale i o domácí elektrárny je potřeba pečovat. A s tím by vám mohlo pomoci další vydání naší energoporadny. Adel, je to tvé.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Když se řekne solární elektrárna, většina z nás si představí jen panely na střeše. Ty jsou sice nejvíc vidět, ale celá fotovoltaika funguje jako složitý organismus. A stačí, aby v tomto propojeném řetězci selhal jeden jediný detail a přestane fungovat celý systém. Právě proto přistupuje společnost Solar Energy Service & Care k servisu komplexně. Více nám o tom poví Tomáš Hůzl právě ze společnosti Solar Energy Service & Care. Tomáši, které další části jsou vedle panelů takhle klíčové?
3: Fotovoltaické elektrárně neodmyslitelně patří střídač neboli invertor a pro lepší efektivitu i bateriové úložiště, nebo dnes populární wallbox pro domácí nabíjení elektroauta.
2: Jak moc v českých podmínkách dostává zabrat střídač a na co si dát pozor u baterií?
3: Všeobecně je u střídače potřebné mít umístění dle požadavků výrobce, tedy větranou technickou místnost. U baterií je ideální konstantní teplota okolo 15 stupňů.
2: Může špatný kontakt na jediném kabelu ohrozit chod celého systému?
3: Zcela jistě může. V uvolněném spoji dochází ke zkratu a vzniká jiskra, která může způsobit i požár.
2: Proč v Solar Energy Service & Care přistupujete k elektrárně jako k jednomu propojenému celku?
3: Naše dlouholeté zkušenosti nás naučily, že je třeba fotovoltaickou elektrárnu vnímat jako celek. Když něco drobného nefunguje, může to mít vliv na celkové chování fotovoltaické elektrárny jako takové.
2: Tomáši, velký dík za váš čas a užitečné informace. V našem příštím díle probereme konkrétní postup, jak si servisní prohlídku snadno domluvit a na jakou infolinku zavolat. Dnes byl naším hostem Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Adel, děkujeme. Pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu, máme ještě něco extra. Na našem webu můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service & Care v hodnotě 10 000 korun. A k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Více na našem webu radioblaník.cz. A pozor, i pro ty, kteří elektrárnu nemají, tak vy můžete vyhrát kontrolu pro kamaráda, pro rodiče, pro souseda. On dostane kontrolu a vy 3 000 na ruku.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

let práce, a to byl právě ten trojitý Eden. A na příští rok dokonce Eva chystá podobně velký koncert do polské Varšavy. Takže Evičko, všechno nejlepší. A Klárky, taky všechno nejlepší, protože vy dneska máte pro změnu svátek. A je u vás písnička, asi ji moc dobře znáte, tak si ji teď dáme. Dobré ráno, všechno nejlepší.

0: 24439. Klár si teď vyslechlo svoji vlastní osobní hymnu, protože mají dneska svátek. Klárky, tohle byla písnička pro vás ještě jednou. Všechno nejlepší. No a v příští hodině z Blaníku uslyšíte třeba Jiřího Schellingera. Proti gustu žádný disputát. Dáme si i bouři od slzy. A bude i Standa Hložek. Hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6:53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz

0: počasí. Rádio
1: Krásné ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes nás čeká další letní den zalitý sluncem s odpoledními teplotami mezi 25 až 28 stupni. Pršet nebude vůbec. Od zítřka se začne výrazněji oteplovat. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte za výjezdem z Kolína směrem na Nymburk. Provoz tam blokuje nehoda, projíždí se Kyvadlově a postojíte si chvilku v obou směrech. Na Táborsku v Bechyni v Tyršově ulici poblíž křižovatky u nádraží se srazila dvě vozidla, zablokovala jeden jízdní pruh. I tady počítejte s kratším zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Monika.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Sucho se promítlo i do pěstování českého máku. Letní Letná obsadí Letnou. Podvalová Sparta dál s Bohem lize mistrů.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Rozmary počasí letos trápí zemědělce. Velké sucho i horko ovlivňují plodiny a jejich výnosy. Bude méně obilí i řepky. Nedostatkem vody trpí taky kukuřice a nebo brambory. A sucha zasáhla Česko i jako světového producenta máku. I v jeho případě budou letos výnosy daleko nižší. I mák totiž potřebuje o něco chladnější podnebí. V Praze na Letné dnes začíná mezinárodní festival nového cirkusu Letní Letná. Organizátoři předpokládají, že lidé budou po 7. večer sledovat částečné zatmění slunce, takže bude program bez zvláštního zahajovacího představení. Letní Letná potrvá skoro 3 týdny do 31. srpna a nabídne české i zahraniční hvězdy, koncerty i program pro děti. Zemětřesení si v Kolumbii vyžádalo nejméně 240 obětí. Zraněných je přes 1000. Nejvíce mrtvých hlásí Cali, což je třetí nejlidnatější kolumbijské město. Zemětřesení o síle 7,4 stupně zasáhlo region, který je velkým producentem kávy. Otřesy byly cítit i v Panamě a také Venezuela, kterou silné zemětřesení zasáhlo v červnu. Fotbalová Sparta si hlavní část lukrativní ligy mistrů nezahraje. Večer prohrál v odvetém utkání třetího předkola v Lyonu 0-3 a víc k utkání říká obránce Martin Suchomel.
9: Bolí to, je to škoda, že ten příběh, který jsme si vlastně dobře načetli doma, tak skončil v polovině prvního poločasu, bych řekl. Dostaneme gól, následně pak i červená karta. Takže teď musíme hlavně přepnout na ligu a tam se musíme probrat a musíme vítězit.
8: Pražané tak nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Svívou.
11: A za Delkou pro vás otevíráme tu další ranní hodinu na Blaníku, středa 12. srpna, to je dnešní den a pozítří už je pátek. No a tento pátek vás čeká další z letních koncertů Rádia Blaník. Kde, kdy a jak, tak o tom bude řeč už za chvíli. Jdeme na snídani. Dneska se podává špenát. Tady Jiří Šlengr. Za minutu a půl bude 7.

0: Slza a bouře a slza, konkrétně Petr Lexa, Lukáš Bunděl vám třeba i tuhle tu písničku v pátek zaspívají. Kde? Tak to se hned dozvíte.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Já se ještě vrátím k minulému týdnu. To byl Chomutov, kde to bylo famózní. Měli jsme plné náměstí, Chomutováci skvěle reagovali a udělali takovou atmosféru, že laťka je hodně vysoko, takže Chomutovu tleskám ještě teď. To byl pátý letní koncert Rádia Blaník a před námi je ten šestý. Kde pak bude?
2: Posuneme se do Napajedel, konkrétně na nádvoří Nového kláštera, kde nás čeká koncert od za 5:30 a kromě slzy tam vystoupí třeba i Tereska Mašková, Petr Kolář nebo Blanická kapela a vstup se samozřejmě opět neplatí.
0: No, protože Tereska Mašková byla i v Chomutově, tak jsem mi tam trošku vyspovídal, co vás vlastně v Napajedlech čeká. My tě uvidíme, nebo posluchači Rádia Blaník tě uvidí ještě v Napajedlech a uvidí tě v Tišnově. Jaký tam bude repertoár? Bude podobný jako dneska? Co tam chystáš?
3: Myslím si a budu doufat, že to bude úplně stejný, možná něco ještě vymyslíme do té doby, ale určitě se můžou těšit na moji tvorbu, kterou znají a kterou slyší na Rádiu Blaník.
0: Takže pozítří 5:55 odpoledne Klub kultury Napajedla Louka a to je asi všechno, co potřebujete znát. Ne, ještě jednu důležitou informaci pro vás mám, protože letos pro vás máme speciální dárek, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. A ta vám možná přinese spoustu peněz jednomu z vás, dokonce rovných 100 000 korun a budeme je tam mít s sebou, tak se pro ní rozhodně stavte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko.

0: Everything I do it for you a Bryan Adams na Blaníku 9 minut po 7 hodině.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A kromě toho, že nás čeká zatmění slunce, ke kterému se ještě dostaneme, tak nás čeká taky modrá obloha. Je to tak?
2: Je to tak, bude většinou jasno, nicméně ty teploty nám stoupají zase pomalu nahoru. 25 až 29 v maximech na severu a severovýchodě čekejte teploty okolo 22 až 25, na horách pak okolo 17 a na Šumavě okolo 21 stupňů Celsia.
0: No a ta modrá obloha jde právě ruku v ruce s tím zatměním slunce, protože to se bude pozorovat jedna báseň. A více si o tom řekneme už za malou chvíli. Teď Standa Hložek a Strom lásky mý na Blaníku. Dobré ráno.

0: Kouzlo bílejch čár a Věra Špinarová na Blaníku. Dneska nás čekají jiná kouzla. Dneska nás doslova čeká nebeská podívaná a kdo jí prošvihne, bude mít další šanci až za dlouhé roky, protože dojde k výraznému částečnému zatmění slunce a pozor, večer se k tomu přidají ještě Perseidy se svojí show. A ty ses na to, Adel, někoho ptala?
1: Ano, já jsem se ptala pana Petra Horálka, což je astronom, a ptala jsem se ho, jak bude to zatmění vypadat a ještě něco, aby mi prozradil k těm Perseidům.
0: Tak si to poslechněte.
2: Ve večerní hodinách ve 8:45 budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce, které bude největší svého druhu na našem území až do roku 2075. Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápěti v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu. A díky tomu, že měsíc je v novu, tak se odehraje na bezměsíčné noci a budou pozorovatelné i ty slabší meteory.
0: Tak zatmění slunce Perseidy, ty si k tomu zatmění našla ještě jednu zajímavost.
1: Ano, já jsem se dozvěděla, což já jsem nevěděla, možná je to obecná znalost, ale že se ochladí, což mě přišlo zajímavé, protože u nás to bude zhruba o žádná celá 2 stupně Celsia, tak to můžeme asi... Možná to ani nezavnímáme, ale třeba v takové Anglii to může klesnout až o 1 stupeň a ve Španělsku dokonce o více než 1 stupeň Celsia.
0: No já si vzpomínám, když bylo naposledy takhle velké zatmění, to byl 99. rok, my jsme stáli někde na střeše. Opravdu se ochladilo. Ještě navíc to bylo přes den, takže to bylo hodně znatelné. A začal foukat vítr, bylo to takové tajemné, až hororové skoro, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Dneska mimochodem nejlepší bude hledat místo s co nejotevřenějším výhledem, hlavně směrem k západu, protože slunce bude při zatmění už poměrně nízko nad obzorem. No tak si to užijeme. Za chvíli už krátké zprávy, jste s Blaníkem, je 7 hodin na 20 minut.

0: Deník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Provoz houstne na Pražském okruhu kvůli dopravnímu omezení, kde přesně ví Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: S pomalejším provozem počítejte na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1 a v opačném směru se tvoří také kolona od 15. kilometru. Zdržení je do 10 minut.
1: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno, to je Monika Holubová. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsuším od roku 1961. Z hlediska spadlý srážek se vyvíjí ještě hůř než ten loňský. Od začátku roku do 10. srpna spadlo 289 mm srážek, což odpovídá 66% z normálu z let 1991 až 2020. V kladenské nemocnici vzniká nová kuchyně a jídelna, vše bude hotové příští rok. Kraj ale chystá i další velkou stavbu, kterou je parkovací dům. Mělo by se do něj vejít na 370 vozidel. Už dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné, jako úplné bude k vidění v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a taky ve Španělsku. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň bude ve čtvrtém předkole Evropské ligy Crvena zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: Dobré ráno ve středu 12. srpna. Hledá se slunce, ne to, které si dneska prožije to zatmění, hledá se slunce, které dál svítí. Tak se jmenuje písnička, kterou jsme si před 2 lety nadělili k 25. narozeninám a Blaníku. A tahle ta písnička někomu z vás zase může vynést docela pěkné peníze. Tak o tom bude řeč už za chvíli. Za 3 minuty bude 7:30.

0: Sendle X a dovolená na Blaníku. A co takhle mít na tu dovolenou nějakou tu kačku navíc?
1: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: Tak si tu kačku navíc vyposlouchejte právě ve vysílání Rádia Blaník, protože tady slunce svítí vlastně pořád, a to díky téhle písničce.
2: Slunce
0: a Adelko, kontrolní otázka, co má posluchač nebo posluchačka udělat, když tuhle písničku uslyší ve vysílání?
3: Pokud ji uslyšíte opravdu ve všední den a od začátku až do konce, tak volejte na naše telefonní číslo a ve chvíli, kdy se dovoláte jako první, tak jste ve hře. Pak je to na nás, my vám pustíme ukázku právě z té písničky Slunce dál svítí, kde bude konkrétní jeden interpret. A pak už je na vás uhádnout, o koho se jedná, no a když to budete mít správně, tak vyhráváte 5 000 korun. No a pokud se to nepovede, tak ta výhra nikam nezmizí, ale přelívá se do dalšího soutěžního kola, takže další člověk může vyhrát 10 000, 15 000, to byla podle mě nejvyšší výhra, co zatím padla.
0: A tu vyhrála Renata.
4: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
5: Tak, to byla ukázka, tak mi řekněte, kdo to zpívá.
6: Kateřina Marie Tichá.
5: Kateřina Marie Tichá. Definitivní poslední odpověď.
6: Ano.
5: Je to tak!
0: Je to tak, klaplo to, 15 000 korun vyhrála Renata, dneska se hraje o dalších 5 000, tak hledejte, čekejte, no a potom vám pustíme ukázku, ve které bude zpívat buď to Kateřina Marie Tichá, nebo Tereza Mašková, nebo Jindra Polák, nebo Tomáš Klus, nebo prostě někdo z dalších interpretů, kteří nám naspívali tuhletu naši hymnu.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.
0: Tak slunce dál svítí, ale teď to bude o dešti, který nás dneska teda rozhodně nečeká. Ale na Blaníku ano. Tady je Marie Rotrová a dešť 2 minuty po půl 8.

0: te hace llorar.
1: Enrique Iglesias na Blaníku.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: Dneska nás čeká částečné zatmění slunce. Jaké počasí k tomu budeme mít? Uvidíme vůbec něco?
3: Uvidíme. Počasí bude velice vhodné, přeje nám. Bude totiž na většině území jasno, nejvyšší denní teploty budou poměrně vysoko, takže u toho ani nezmrzneme. 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území, 22 až 25 na horách, pak okolo 17.
1: Takže předpověď je příznivá, léto pokračuje, ale léto pokračuje i v Řecku. Na teploměru 33, voda má krásných 26 stupňů, průzračné moře a historie s příjemnou středomořskou atmosférou a k tomu stovky ostrovů a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Řecko je ideální pro ty, kdo chtějí spojit odpočinek u moře s výlety. Historické památky jsou doslova na každém kroku a je libo třeba takový Kos. Ten si oblíbili milovníci odpočinku i aktivní dovolené. Ostrov se díky rovinatému terénu a cyklostezkám skvěle hodí k výletům na kole. Za návštěvu stojí taky tradiční řecké vesničky, termální prameny nebo některý z okolních ostrovů. Pro rodinnou dovolenou doporučuje cestovní kancelář Blue Style Hotel Giacalis Aqua Park Resort v letovisku Marmari, který najdete pouze v nabídce Blue Style. Hotel prošel kompletní rekonstrukcí a nachází se v klidnější části ostrova. Díky proslulé písčité pláži Golden Beach s pozvolným vstupem do moře je vhodný nejenom pro rodiny s dětmi, ale i pro seniory. Součástí rezortu je bazén pro dospělé i děti a akvapark s 5 skluzavkami. Nechybí dětské hřiště, minigolf a nebo možnost vodních sportů na pláži. O bezstarostnou dovolenou se postará All Inclusive a potěší i krátká vzdálenost od letiště. Na Kos můžete odletět z Prahy, Brna i Ostravy a přímo na místě vám bude k dispozici česky mluvící delegát Blue Style.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: A je tu zase středa, takže přivítáme dalšího parťáka. Tentokrát to bude parťačka, bude to zpěvačka, rodačka z Mariánských Lázní a dáma, která přinese novou písničku, Šárka Resková. Tak laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední.

0: 15. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Předloni jsme si půjčili dvojkolo a objeli kolem dokola Stanley Park ve Vancouveru na pobřeží Pacifiku. Délka byla skoro 8 mil, bylo to překrásné, obzvlášť když se k nám loni přidal též na kole i 3letý vnouček Krištof.
1: Tyjo, tandem na tom jsem nikdy nejel. Vlastně nevím, jaké to je vůbec.
0: No, to já asi taky ne, tyjo.
1: Nemáš taky tu zkušenost?
0: Ne, taky nemám tu zkušenost, no, tak třeba nikdy. Potom tady máme...
1: Pojedeme spolu.
0: Potom tady máme další krásnou SMSku. Dobrý den, můj největší cyklový let byl asi 53 km dlouhá výšťka z Jiren podél Labe do Kerska, kde jsme si dali výborný oběd v Hájence a cesta domů s výškovým převýšením byla s plným břichem fakt těžká. To nám napsala Petra.
1: No to věřím,
0: Petra.
1: To věřím, no to já mám vždycky. Jakmile někam vyjedu a potom si dám oběd, tak už asi nedojedu. Máš tam ještě něco?
0: Mám, ještě nám napsal Pepa z Chrastavy. Ahoj, my jsme byli tento víkend na kolech v dole ČSA a u jezera Most, 51 km, neuvěřitelný zážitek, ať to šlape.
1: Tam je to taky krásné. No tak nám pište dál na 603 118 118. Máte, zase někomu z vás zavoláme.
2: Příběhy s dobrým koncem. Na Rádiu Blesk. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

Hanka Zagorová na konci další ranní hodiny. Za každou chvíli s tebou platím. A my vám budeme zase platit a podplácet vás dalšími písničkami. V té příští hodině tady bude Petr Rezek.

bude i oceán. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. ve středu 12. srpna. Teď je 7.54.

0: Blaník, počasí.
1: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno, jen přechodně polojasno. Sem tam se sice může objevit nějaký ten mráček, ale rozhodně z něj nezaprší. Nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 25 až 28 stupňů. Teď už jsou tu informace z dopravy.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Provoz vázne na Pražském okruhu, kde přesně ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Počítejte se zdržením okolo 15 minut v obou směrech na Pražském okruhu u exitu Ořech a 15-minutové zdržení naberete také v úseku dopravního omezení na příjezdu do Prahy po D7 u exitu Ruzině.
1: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Stavebníci čím dál častěji hledají zaměstnance. KKO Soutok bez dostatku vody vysychá. Barumček Rally Zlín nabídne zážitky i omezení.
6: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Stavební firmy mají stále nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle odhadů Svazu podnikatelů ve stavebnictví jich bude do roku 2030 chybět 74 tisíc. Co stojí za nedostatkem zaměstnanců, říká z pracovního portálu jenpráce.cz Michal Španěl.
7: Do stavebnictví přichází málo absolventů technických a učňovských oborů, zatímco část zkušených pracovníků postupně odchází do důchodu. Firmy proto více investují do vlastního vzdělávání, spolupráce se školami, rekvalifikací a náboru odborných pracovníků ze zahraničí.
6: Firmy také zvedají nástupní mzdy. Dnes je nabízený plat o 21% vyšší než loni. Extrémní horká sucha ovlivňují přírodu. Chybí voda v řekách i přehradách a bez vody trpí taky lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. Stromy i luční porosty. Závažnější jsou ale podle odborníků dlouhodobé pomalu probíhající změny vodního režimu. Můžou totiž zásadně ovlivnit budoucnost celého lužního ekosystému. Americké úřady obvinily 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace, a to z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Všem za to hrozí doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržená v červnu. Dva z nich už byly vydáni do Spojených států a u dalších dvou se o vydání jedná. Barumček Rally Zlín omezí provoz vlaků mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Městská rychlostní zkouška automobilové soutěže se koná v pátek. Od 4 do půlnoci proto bude stanice Zlín Střed z bezpečnostních důvodů přístupná pouze návštěvníkům soutěže. Ostatní cestující můžou pro přestup mezi vlakem a MHD využít zastávku Zlín Pršné. Omezení se dotkne taky MHD. Tolik zprávy Rádia Blaník.

Otevíráme další ranní hodinu, kde někoho z vás opět odměníme balíčkem nebo cyklobalíčkem od MND. To se stane po 8:30. Teď nás čeká Petr Rezek a nejkrásnější dešť. I na předpověď počasí dojde, ale myslím si, že dešť nás dneska rozhodně nečeká. Za půl minuty bude 8. Dobré ráno.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko na Blaníku.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: A takovým přibližovadlem jsou silnice a dálnice. Hlavně teda, když se na nich zrovna nepracuje. Což teď v létě je samo o sobě téma. Ale včera tady u nás byl opět náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl a přinesl hned dvě dobré zprávy.
3: Tento týden bude končit oprava vozovky na silnici 38, to jsme mezi Jihlavou a Havlbrodem, a to není všechno, protože my uděláme radost i na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem, tam klidně se stálo na tom pitomým kivadle i 40 minut. Vím to. Já jsem se tam to trošku jako vyhejbal. Já jsem tam teďka nejezdil. Ale vím to, jo, taky jsem tam odsaď měl pár telefonátů. Tak to je taky oprava vozovky, která tenhle týden bude končit. To znamená, i mezi Humpolcem a Pelhřimovem bude svatosvatý klid.
1: Tak zaplať pánbu za každou dobrou zprávu od Honzy Riedla. Celé včerejší povídání si můžete poslechnout zase na našem webu v sekci podcasty. Honza dorazí zase příští týden v úterý do tohoto blanického studia po 16. hodině. A teď už Albano a Romina Power. Je 8 hodin a 6 minut.

0: Sempre, sempre, Albano a Romina Power na Blaníku 9 minut po 8. ve středu 12. srpna, což je také Mezinárodní den mládeže a také je to Světový den slonů.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A také je to den, kdy nás čeká částečné zatmění slunce, k tomu se dostaneme za pár minut, ale teď se podíváme na to, jestli vůbec se bude na co dívat.
2: Rozhodně bude, protože nás čeká jasná obloha, takže ta viditelnost bude krásná a teploty odpoledne můžou vystoupat na 25 až 29 stupňů, takže se nám zase oproti včerejšku mírně ochladilo. Pokud se nacházíte na severu nebo severovýchodě území, tak tady teploměr neukáže víc než 25 a na horách bude okolo 17.
0: A jak se na to zatmění slunce dívat bezpečně, tak o tom to bude na Blaníku už za chvíli. Teď oceán a prázdná ulice. Dobré ráno.

0: Elána Stušková na Blaníku a teď zase k tomu částečnému zatmění slunce, které nás dneska čeká. Všechno to začne v 19 hodin a 19 minut. O něco dříve to bude na východě republiky. Tam to bude o pár minut dřív než třeba, já nevím, v Chebu, ale tam to zase o něco později skončí, takže to divadlo si užijete samozřejmě i tam. Víš ty vůbec, Adel, jak se bezpečně dívat na takové zatmění slunce?
1: Já jsem viděla spoustu filmů, kde se to řešilo, takže přes CDčka, přes těmi nějakými speciálními brýlemi. Vím, že si na to staví i lidé takové ty jakoby věci z kartonu a nějakých filtrů, ale určitě to bude přes nějaký
0: svářečské brýle
1: filtr.
0: Jsou dobré.
1: Mm-hmm, tak ty taky nemám doma.
0: Nebo negativ filmu, ten asi taky nemáš doma, pokud
1: asi
0: fotíš
1: ne, no.
0: Už digitálně. No, ty ses na to někoho zeptala.
1: Ano, já jsem se na to ptala pana Petra Horálka, což je astronom.
2: Vzhledem k tomu, že zatmění slunce bude v našich končinách pozorovatelné jako částečné, tedy stále bude vidět určitá část oslnivého disku slunečního, tak je zapotřebí používat bezpečný filtr, který teda odsloní to nepříjemné a vlastně nebezpečné záření při přímém pohledu na slunce.
0: Tak pozor na oči a pozor, až to všechno skončí, tak nikam neodcházejte, protože to skončí jenom jedno divadlo a následuje druhé divadlo, protože potom přijde meteorický roj Perseidy, který dneska vrcholí a protože měsíc je v novu a bude jasno, tak bude vidět jako nikdy jindy. A už se těším. Za chvíli krátké zprávy, teď je 8 hodin na 19 minut. Rádio.

0: Baník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Nehoda vás přibrzdí na D1 před Prahou. Kde přesně a na jak dlouho ví Martina z dopravního centra ŘSD?
2: Dopravní nehoda autobusu s kamionem se řeší na D1 na Prahu na 24. kilometru. Kvůli tomu se utvořila kolona na více než hodinu, do které najedete na kilometru 28.
1: Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
0: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Houbaři mají letos zatím smůlu. Zatímco v červnu se dali ještě nějaké houby najít, letos prohlubujícím se suchem jejich růstu nepřeje. A to ani na Šumavě. Situace je podle mykologů nejhorší za poslední roky. Ministerstvo životního prostředí se bude muset znovu zabývat povolením na rozšíření skládky odpadu v Čáslavi na Kutnohorsku. Soud zrušil rozhodnutí ministerstva a vyhověl Českému svazu ochránců přírody. Polička na Svitavsku obnovila náměstí Bohuslava Martinů. Přibyly tu nové stromy, dlažba a typický mobiliář, taky lávka k faře a kostelu i bronzová kašna. Z ní poteče potůček. Cenné sochy z kostela ve Vraclavi na Olomoucku se vrátily do kláštera na Hetči u Králík na Orlicko-Ústecku. Odvezeny z něj byly ve špatném stavu v roce 1950. Před nynějším transportem podstoupily cenné sochy opravy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Svíbou.
3: Dobré ráno, no a my pro vás už máme další cyklistický balíček od MND, tak sledujte svůj telefon, třeba zazvoní za chvíli právě ten váš. Držíme palce, za 4 minuty bude 8:30.

0: Lady Karneval a Karel Gott na Blaníku a šlápneme do pedálu.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: A jeden z nich právě teď odměníme opět cyklistickým balíčkem od MND, který obsahuje bidon, cyklistický batoh, reflexní pásek, cyklistické nářadí a sadu osvětlení na kolo. A je to všechno tak pěkné, že bych to chtěl sám získat, ale já to nezískám, protože to získá Hanka z Písku. Hanko, dobré ráno vám přeju.
3: Dobré ráno.
0: Děkujeme vám s Adelkou za tu SMSku, kterou jste nám napsala. Adelka ji přečte.
4: Před pár lety jsme se s tatínkem vydali do Německa na kole. Lilo jako z konve, tak jsem přelítla přes řídítka na hlavu. Přijela sanitka, odvezla mě do nemocnice, kde mě pochválili, jak perfektně mluvím německy. A od té doby jsem si němčinu zamilovala, vystudovala jsem vysokou školu a živila se jako učitelka. Kolo po mně zdědila dcera a stále na něm jezdí.
0: To je krásná SMSka. Prosím vás, Hanko, německy jste začala mluvit po tom pádu na kole?
3: Takhle, já jsem tu většinu už dělala na základní škole, ale vlastně tam mě začalo strašně bavit a úplně se mi jako rozsvítilo, že mě to šlo daleko líp, no. Prostě jak mě pochválili, tak to byl takovej impuls k tomu jako taková odběra, no.
0: No výborně, kolik jazyků člověk umí, tolikrát je člověkem a tolikrát je cyklistou, takže... Gratulujeme, posíláme cyklistický balíček. Jezdíte vůbec na tom kole, nebo už jezdí jenom dcera?
3: Dcerka, kvůli zdraví, už nemůžu jezdit, ale dcerka jezdí pořád.
0: Takže jí to můžete dát, že jo?
3: Určitě.
0: Tak Hanko, gratulujeme, přejeme krásný den a auf Wiedersehen. Naslyšenou.
3: Auf Wiedersehen, tschüss. Nasmiedanou.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Radiu Blaník.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

0: Best a Tina Turner na Blaníku, no the best to rozhodně není třeba pro vodáky. Dobré ráno, Radio Blaník. Protože dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace právě pro vodáky. Z jízdních úseků na českých řekách je v těchto dnech jenom málo. Tradičně dost vody má třeba Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Na ostatních řekách tam je situace horší. S opatrností je prý sjízdná Dolní Jizera a Berounka, dolní úseky Ohře, Orlice a Opavy, některé části Ploučnice anebo Dyje pod Vranovskou přehradou a Novými Mlýny, a stále splavný je pro vodáky dolní úsek Labe s Ústí nad Labem do Německa. No, mě příští víkend čeká tradiční každoroční Berounka, tak to jsem sám zvědavý, jestli nebudeme dřít o dno. Uvidíme. Jak to bude s počasím dneska?
1: Pojďme se podívat na ty aktuální teploty, pokud právě přemýšlíte, co na sebe. Karlovy Vary hlásí 16 stupňů, Liberec 17, v centru Prahy máme 18 stupňů, České Budějovice 17, no a o něco tepleji o stupeň až 2 je na Moravě, třeba Brno hlásí 19 stupňů a Zlín a Olomouc schodně 18 stupňů Celsia. Jinak během dne to může vystoupat na 25 až 29, na horách bude okolo 17 a po celý den bude svítit sluníčko.
0: Takže vlastně pro vodáky ideální počasí, ale ještě by to chtělo teda tu vodu v tom korytu. Tak vám přeju šťastnou cestu, pokud se vydáváte někam na vodu. A za chvíli nás čeká Jelen a někde kolem a taky se podíváme na takovou malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku. Teď je 9 minut po půl deváté.
2: Posloucháte Blaník?
3: A můžeme to vidět?
2: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
3: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: dát.
1: Na Blaníku jelen a někde kolem.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: A jestli i v té příští hodině budeme jenom tady někde kolem, nebo se vydáme dál do minulosti, tak to se uvidí a uslyší po 9. hodině, ale leccos může napovědět ta následující ukázka. Je totiž z filmu, který měl premiéru v roce, po kterém po 9. hodině budeme společně s vámi pátrat. Poslouchejte.
4: Poručíku, nezlehčujte to. Vy jste byl degradován o 3 hodnostní stupně. Kdybyste byl čestný muž, tak se zastřelíte.
1: A více po 9. v tajemném roce na Blaníku.

0: Čau, čau, bambína, čau, čau, dnešní dobré ráno na Blaníku. A ahoj, ahoj, milý tajemný roku, protože po tobě budeme pátrat v té příští hodině. A pomůžou nám zase písničky, z tajemného roku je třeba tahle. Bam, bam, bida, bam. Dám si ruce do kapes. A nebo tahle. A nebo tahle. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, pršet nebude vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. Od zítřka se začne opět oteplovat. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Nehoda vás přibrzdí na D1 před Prahou. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Dopravní nehoda autobusu s kamionem se vyšetřuje na D1 na Prahu na 24. kilometru. Kvůli tomu se utvořila kolona s velkým zdržením, do které najedete na kilometru 30. Poslední volný sjezd je exitem Ostředek na kilometru 34.
1: Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Kvůli podzimním volbám končí další lhůta. Na Novojičínsku budou mít nová sportoviště. Na evropském šampionátu poplavou Čejka i Semanova.
1: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Dnes končí lhůta pro výzvu k opravám na kandidátních listinách pro podzimní volby. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory mají čas až do čtvrtka 20. srpna. Nejdéle o den později budou bezchybné senátní přihlášky zaregistrovány. U obecních voleb je mezní lhůta o den delší a končí v sobotu 22. srpna. V pražských Letenských sadech dnes začíná svátek moderního cirkusu. 23. ročník Mezinárodního festivalu Letní Letná nabídne špičkové soubory z Česka i ze zahraničí. Odkud k nám přijedou, to už přiblíží ředitelka festivalu Ivana Pěkná.
10: Letos jako vždy máme 4 zahraniční velké hvězdy, 2 francouzské, které přijedou se svými šapity. Jedno šapito obsadí australský soubor Cirka, to je jeden z nejvýznamnějších souborů. Potom ještě máme další šapito, které navštíví 3 chlapíci z Německa, z Rakouska se svým kulinářským show.
1: Program potrvá až do konce srpna, vstupenky ale lepší pořizovat s předstihem. V Kopřivnici na Novojičínsku vzniknou 2 nová venkovní sportoviště. Parkourové hřiště bude v areálu bývalého venkovního hřiště na Házenou. Varkoutové fitness sestava na sídlišti Korej. Instalace začne v polovině srpna. Bezpečné dopadové plochy na obou hřištích město plánuje vybudovat v září a říjnu. Jan Čejka dnes po zlepšeném českém rekordu poplave finále znakařské dvoustovky. V semifinále si vylepšilo skoro o sekundu vlastní národní rekord a postoupil 3. časem. V dopoledních rozplavbách zahájí Barbora Sémanová útok na 3. evropské zlato za sebou, a to na trati 200 metrů volný způsob. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
8: Na Rádiu Blaník.
11: A my otevíráme to dnešní hledání tajemného roku. Bez vás to nepůjde. Na vaše telefonáty čekáme na čísla 800 109 109, na vaše SMSky na čísle 600 318 118. Tipujte, vzpomínejte, pište a volejte a tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl a dánský projekt Aqua. I tohle je vzpomínka na tajemný rok.
3: Tajemný rok Rádia Blaník.
4: Tajemný rok.
2: A písnička, která tehdy zněla snad úplně všude. Stejně jako dlouhej kous od Činasky, kterým jsme otevřeli to dnešní hledání tajemného roku. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jana z Teplic. Dneska bych si tipla rok 95 podle ukázky z filmu a nevím, jestli ho můžu prozradit, to nevím.
2: No, tak to necháme zatím takhle, dobře, no. 95. Já tu ukázku za chvíli znovu pustím. Co jste dělala v roce 95?
5: No, normální pracovní rok s třema dětma, takže hodně práce.
2: A já vám moc děkuji a přeju krásný den do Teplic.
5: Naslyšenou.
2: A pojďme na první SMSky.
6: Tady to začíná být zajímavé, napsala nám Maria od Hory Blaník, ta typuje rok 1981 a napsala, to se nám narodila první dcera.
2: Tak zdravíme Marušku a Blanické rytíře.
6: Ahoj Peťo a Adelku, podle skupiny Aqua to vidím na rok 1997, krásné devadesátky a zlaté časy, to jsem chodila do 7. třídy, to nám napsala Iveta z Pivína.
2: Děkujeme Iveto.
6: A přidám ještě tip na rok 1998 a ten nám napsala Lenka z Uherského Hradiště.
2: Díky, zdravíme do Uherského Hradiště, píšu 98 a jdeme na tu první nápovědu, tak ta ukázka.
7: Poručíku, nezlehčujte to. Vy jste byl degradován o 3 hodnostní stupně. Kdybyste byl čestný muž, tak se zastřelíte. Ty bys si se zastřelil, viď, René?
8: Já? Já jo.
7: No vidíš.
8: Tak já zapicnu.
7: Ale venku, máme vymalováno.
2: 30. ledna tajemného roku má premiéru pokračování bláznivé komedie Byl jednou jeden Polda. Byl jednou jeden Polda 2 s podtitulem Major Meissner opět zasahuje.
9: Víte, co se mi na té Americe nejvíc líbilo? Jak všichni sedí takhle, takhle s nohama na stole, ještě se přitom houpu a přitom nespadl. No.
10: A co si mohla, co se dělá?
9: Ta spadla, nepadla hůř než já. Vyrazil jí od policie, propagovala moje metody. Teď vodí turisty, tak.
10: Já myslela, že vás miluje.
9: Já. Kdo?
10: No Simona.
9: Víte, co mi chtěla udělat? Co je pro kauboje horší než smet?
10: Mít prázdnou lahev.
9: Manželství.
2: No a jedna Simona si tam opravdu zahrála v tom filmu. Simona Krajnová, ale taky Ladislav Potněšil a Jaroslav Sypal a tak dále. A Jana Sinková a tak dále a tak dále. Takže Byl jednou jeden Polda 2, Major Meissner opět zasahuje, premiéra na začátku tajemného roku. A teď vy volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118. A Petr Habka taky natočil tento duet s Luckou Bílou.
11: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

ptáš se, kam jsi oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, i za ní já držím stráž. Pak se ptáš,

0: Alone, tak se jmenuje písnička bratru Gibbových. Bee Gees v tajemném roce vydali tuhle novinku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A v tajemném roce jste taky mohli jít do kina na pokračování komedie Byl jednou jeden Polda, tentokrát teda dvojku, s podtitulem Major Meissner opět zasahuje. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Ahoj, teď je Martina ze Cetina.
0: Ahoj, Martino.
2: V dnešní době.
0: No právě, povídej.
2: No, když se ozval Dlouhý kost, tak jsem si tak jako v hlavě říkám, to byl tak 96. Ale teď ten Major Meissner, tak typuji rok 97.
0: Tak 97. A teď ta vzpomínka.
2: No, To jsem šla po mateřské do práce.
0: A já ti moc děkuju. Krásný den, Setina. Ahoj.
2: Ahoj.
0: A co pak nám tipují posluchači, kteří posílají SMSky?
3: Tak třeba Miluše tipuje rok 1997 podle ukázky z filmu, ale máme tady třeba i tip na rok 1995, který nám poslala Andrá ze Šumperka a napsala, v tom roce měl můj manžel 2 roky a já jsem se teprve za 2 roky narodila.
0: Tak děkujeme.
3: No. Tipovat můžete i na našem Facebooku, třeba čárku k roku 1995, tady přidává Mirka.
0: No a pokud chcete, děkujeme Mirko, a pokud chcete tipovat, takže voláte anebo napíšete SMSku, tak tady jsou čísla.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.
0: A tohle už je další písnička z tajemného roku. Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou.

0: Jenom blázni se radujou, Alenka Filipová. A my se radujeme pokaždé, když nám zavoláte nebo napíšete tip do tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník.
0: A tohle už jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Alena. Je to rok 1900, teda je, myslím si, že to je rok 1997. Dcera maturovala a dostala se do Prahy na výšku.
0: A Alenko, odkud voláte?
2: Severomoravský kraj a je to Jablunkov.
0: No já vím, kde je Jablunkov, jasný.
2: Víte.
0: No, máte tam průsmyk.
2: Ano, máme.
0: Děkuju,
2: krásně. Máme průsmyk a trojmezí.
0: A trojmezí, přesně tak.
2: Ano, a no. Moc pěkné.
0: Přesně tak, a průsmykem jsem několikrát jel a jako dítě jsem se tam strašně bál vždycky.
2: No, ale to trojmezí tam udělali teďka fakt moc krásně, moc. Postavili tam občerstvení, aha, takže všechno pod rukou.
0: Takže teplé párky, studené pivo.
2: Ano, ano, přesně tak.
0: Děkuju, krásný den, naslyšenou.
2: Vám taky.
0: Pojďme na SMSky.
3: Tipuje nám tady třeba Renča Stachova a i ta přidává čárku k roku 1997.
0: Díky.
3: Ahoj Petře a Adélko, je to rok 97, tipuji podle filmu a písniček. V tom roce jsem byla na mateřské dovolené se synem Davidem, byly mu 2 roky a ještě jsem měla dceru Ivetku, které bylo 5 let. To nám napsala Mirka Zčenkova.
0: Děkujeme.
3: No a já se podívám ještě k nám na Facebook, kde taky můžete tipovat a třeba Ludmila tady tipuje rok 1996, bylo jí 22 a byla čerstvě vdaná.
0: Díky. No, byl jednou jeden Polda 2, Major Meissner opět zasahuje, tak to je film, který měl v tajemném roce premiéru a který jsme si připomněli v první slovní nápovědě. Další nápověda tady bude za chvilku, ale vy můžete stále volat a psát, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 nebo do komentářů na Facebooku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník. Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
1: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
7: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
8: Tak teď už to zvládnem.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sleva, sleva, sleva! se sleva!
5: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
15: Halo, halo! Tak to tu ještě nebylo. Zveme vás do zámecké tančírny pod širým nebem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. V pátek 14. srpna od 19 hodin vás zveme do krásných prostor zámku, kde zažijete noc plnou hudby, tance a bohaté tomboly. Přijďte se 14. srpna v 19 hodin zadat k tanci na zámek v Kostelci nad Černými lesy. lesy.czu.cz.
1: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
16: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
17: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
16: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
18: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
19: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: I tohle je Tajemný rok a Eros Ramazzotti.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Quanto amore sei zpíval Eros Ramazzotti v Tajemném roce. Zatímco třeba Petr Habka s Luckou Bílou zpívali o tom, že se dívají a dívají, a nebo Činasky zpívali Dlouhej kouř a Lenka Filipová o tom, že jenom blázni se radujou. A taky jste možná byli v kině na pokračování komedie Byl jednou jeden Polda s podtitulem Major Meissner opět zasahuje. A tohle už jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zdenda z Kolína, zdravím.
0: Já vás taky, Zdendo, jaký máte tip?
3: Já mám tip 97. rok.
0: Může být, co jste dělal v roce 97?
3: To si pohledu úplně přesně, šel jsem na vojnu do Benešova u Prahy.
0: To byla jedna z posledních, co? To jste byl jeden?
3: No, pak ještě asi dva ročníky po mně a pak už to končilo.
0: Tak vám moc děkuju a krásný den, naslyšenou.
3: Dejte se, naslyšenou, vrstvé.
0: A pojďme na SMSky.
4: Krásný den z Opavy, typuji rok 1997. Zrovna jsem maturovala na strojní průmyslovce a seznámila jsem se se svým budoucím manželem, se kterým jsem dodnes. To nám napsala Petra.
0: Děkujeme, Petro, ať vám to klape.
4: Hezký den přeji, Major Meissner Václav. Je to trilogie po dvou letech, takže si myslím, že jde o rok 1997. S pozdravem Jiří.
0: Děkujeme, Jirko.
4: A potom přidám další tip, konkrétně na rok 1995. A ten nám tady typuje Blanka z Prahy.
0: Díky, Blanko. A já jsem vám sliboval další nápovědu, tak tady je. Začalo léto, i v Tajemném roce bylo léto, ale bylo podivné. Přišel 5. červenec a vydatné deště zvedly hladiny řek na severní Moravě a ve Slezsku.
5: Na severní Moravě a ve Slezsku prší nepřetržitě více jak 24 hodin. Na některých místech spadlo až 150 mm srážek.
0: No a konkrétně v obci Troubky bylo zničeno 150 domů a 9 lidí to zaplatilo životem.
6: No my jsme měli vodu 30 cm od stropu. A kdyby jsme neutekli, tak jsme tam byli všetci zatopeni.
0: Povodně na Moravě, to je druhá slovní nápověda. A 800 109 109, to je telefonní číslo sem do studia, 603 118 118, číslo naší SMS brány. Je to na vás, jak nám pošlete svůj tip a vzpomínku. A tohle je Precedence a Horký odpoledne.

0: Australské duo Savage Garden v tajemném roce hodně populární a To The Moon And Back jeden z jejich největších hitů. V dnešním tajemném roce už jsme si připomněli pokračování komedie Byl jednou jeden Polda s podtitulem Major Meissner opět zasahuje a taky před chvílí Povodně na Moravě. A tohle jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy. Já jsem si téměř říkala, že je to rok 97, protože jsme byli v té době na dovolené Široké Nivě a zažili jsme tam tu povodeň. Pak jsme tam ještě týden museli strávit, protože jsme se nemohli dostat domů, takže určitě 97.
0: No, tohle si člověk většinou pamatuje.
1: No právě, tak... nebylo to sice moc veselé, no ale tak je to jako, tak v paměti to mám určitě přesně.
0: Moc vám děkuju. No, krásný den přeju.
1: Taky, naslyšenou. Taky přeju, naslyšenou.
0: Pojďme na SMS-ky, Arel.
2: Napsal nám třeba Ondra z Liberce. Dobrý den, já si myslím, že je to rok 1997, v té době jsem byl na vojně a jako vojáci jsme při povodních pomáhali.
0: Děkuju.
2: Přidám tip od Lucky z Olomouce, i té napověděli povodně a napsala, pokud to člověk zažil, tak nikdy nezapomene.
0: Díky.
2: Ale máme tady třeba i tip na rok 1995, který nám poslala Milena.
0: Mileno, děkujeme. Píšu rok 95. Tak ještě jedna nápověda. 4. ledna tajemného roku se konala prezidentská svatba.
3: Slavnostnímu obřadu se prezident Václav Havel spolu s nastávající manželkou vydal svým stříbrným Mercedesem ze své soukromé rezidence v pražské Dělostřelecké ulici 11:55.
0: Tak prezident Václav Havel se oženil s Dagmar, tehdy ještě Veškrnovou.
4: Kdy se prezident rozhodl vzít si Dagmar Veškrnovou?
5: Je to už několik týdnů, kdy pojali společně toto rozhodnutí.
4: Jak dlouho se znají?
5: Znají se asi 5-6 let.
0: A to byla poslední nápověda. Tajemný rok. Na rádiu Blaník.
6: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
15: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: See a please don't go, tedy prosím nechoď. To přesně jsem říkal teď Petrovi Slívovi, ale přesto odešel, přátelé. My to spolu ale zvládneme celé dopoledne. Začínáme právě teď. Hezky česky si budeme hrát. Hana Zagorová.
1: Krásné auto v garáži,
0: přepichový byt. Iveta Bartošová.
1: Čemu ty říkáš posvětový?
0: I Honza Kalousek. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, a to celé léto, a potom budeme i na podzim a dál. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a malý kousek už bude 10 dopoledne.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
4: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes nás čeká další slunečný den s odpoledními teplotami mezi 25 až 28 stupni. Sem tam se sice může objevit nějaký ten mráček, ale rozhodně z něj nezaprší. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
2: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
4: Nehoda vás přibrzdí na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Martina.

0: z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
1: 20 minut naberete před nehodou na Pražském okruhu směrem k D1 na kilometru 22. A to je důvodem 10-minutové kolony na příjezdu do Prahy po D5.
0: Ve směru na Prahu na D1 je na 8. kilometru srážka dvou aut, která zablokovala jeden jízdní pruh. Kilometrová kolona tak dál narůstá. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Stát řeší pojistné za studenty čekající na opravnou zkoušku. Horská služba zachraňovala v Tatrách dva Čechy. Do atletického šampionátu zasáhne i česká halová mistryně světa. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Studenti čekající na opravnou státní zkoušku se nemusí bát o zdravotní pojištění. Stát je totiž plátcem do té doby, než student dokončí soustavnou přípravu na budoucí povolání, jak potvrzuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Pokud nedojde k faktickému přerušení magisterského studia, platí stát zdravotní pojištění za studenty až do dne, kdy státní závěrečnou zkoušku skutečně vykonají, a to bez ohledu na to, zda jde o řádný termín anebo termín opravný na podzim nebo třeba v lednu příštího roku. Platí to ovšem nejdéle do dovršení 26 let.
4: Výjimkou jsou v tomto případě pouze doktorandi. Vodní nádrž Karvinské moře nabídne nové občerstvení, bude v podobě gastrokontejneru s vyhlídkovou terasou. Provoz zařízení v rekreační lokalitě u Darkova by měl začít během několika dnů. Součástí zázemí bude také půjčovna lodiček a paddleboardů. Vše vyšlo na víc než 2,5 milionu. Dva čeští turisté uvízli v noci ve Vysokých Tatrách. Muž a žena ve věku 41 let netrefili přes sestupu za tmy cestu a zachraňovat je museli slovenští horští záchranáři. Záchranná akce skončila až v brzkých ranních hodinách a oba turisté vyvázli bez zranění. Do třetího dne atletického mistrovství Evropy zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká Tomase Rejervinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Jonáš Kolomazník a Štefan Števko půjdou do semifinále závodu na 110 metrů překážek. V rozběhu na 400 metrů se představí Barbora Malíková a do semifinále je rovnou nasazena halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
6: Ano, je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
6: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku a půl bude 10, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, taky si budeme hrát víc nebo míň, mám pro vás opět ty dobroty pro pejsky, tak připravte telefony, já vám za chvilku řeknu heslo, dneska bude nějaké originální, slibuju, a za chvilku se spojíme s kolegyní Sárou Voldánovou, která by měla být touhle dobou někde v Praze na Letné, tak uvidíme, nebo spíš uslyšíme, co pro nás má. Já pro vás mám Hanu Zagorovou, maluj zase obrázky. Teď jsem schválně zjišťoval, jaký je rozdíl mezi čembalem a spinetem. A rozdíl je hlavně ve velikosti, protože čembalo je koncertní velký nástroj a spinet je takový domáčtější. No a co je tohle? Já bych řekl, že spíš spinet, ale nejsem si jistý.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sám?

0: Iveta Bartošová, Když láska schází. Posloucháte Rádio Blaník. A my se teď vydáme do Prahy na tu avizovanou letenskou pláň. Proč pak asi na Letnou, když už tam Marek není? No, ona nám to řekne Sára Voldánová, která by tam měla být. Sáro, já tě zdravím, povídej.
1: Hezký den, už dnes večer startuje oblíbený festival nového cirkusu Letní Letna a tiskovka k němu je dost možná mojí nejoblíbenější prací v roce. Mám tu totiž možnost vidět hned 4 ochutnávky představení, každé jiné, každé něčím podmanivé. Letos mě nejvíc zaujala inscenace Wolf od australského souboru Circa, kde se dějí věci, které podle mě naprosto popírají fyzikální zákony. Do Prahy dorazí také 2 oblíbené francouzské soubory, poprvé se představí rakousko-německé umělecké trio a chybět nebudou ani české cirkusové hvězdy jako Losers Cirque Company nebo Cirque Laputica. Pro nejmladší diváky je připravený dětský stan s tvůrčími dílnami, pohádkovými představeními i příměstskými tábory. Vstupenky si ženete na www.letniletna.cz a určitě se na některém z představení potkáme. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc krát děkujeme. A my se vrátíme k písničkám. Je libo trocha moderního country? Tak tady je. Posloucháte Blaník.

0: Abba a Winner Takes It All, tedy vítěz bere vše, i v případě víc nebo míň.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: No, i když ten, kdo vlastně prohraje, tak já mu stejně pošlu aspoň CDčko, takže vítěz vlastně nebere úplně vše, ale skoro všechno. Tentokrát mám pro vás opět jako celý tento týden pracovní, že ano, takový balíček pro pejsky, plný dobrot za 5 000 korun, takže je tam toho opravdu hodně, od zvířecí rodiny, přátelé, a samozřejmě od nás, od Blaníku. Klíčové, jak to získat, pokud máte pejska, nebo dokonce víc pejsků, nebo třeba soused má pejska a chcete mu udělat radost, tak prosím, pište SMSky na číslo 603 118 118 právě teď a napište tam celé své jméno, název města nebo obce, kde bydlíte, a následně je potřeba znát heslo. Tak jaké bychom dneska dali heslo? Bylo hav hav, potom bylo sedni, tak dneska dáme lehni, jo? Dneska je heslo lehni, přátelé. Tak pište a mějte u sebe telefon, dvěma z vás opět zavolám a vy se utkáte přímo tady ve vysílání Rádia Blaník o ten balíček od zvířecí rodiny za 5 000 pro pejska nebo fenku. Do té doby, než budeme hrát, tak Honza Kalousek zaspívá Chodím ulicí a zaspívá taky skupina Verona Na mě nečekej. Na Blaníku.
3: Slunce dá nám svítí 5 000 na ruku.
2: Špičkový manažer si to vydělá za jednou.

0: Verona, na mě nečekej, na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: Přesně, to je ta klíčová otázka. Víc nebo míň? No a na vás je, abyste odpověděli na soutěžní otázku, která je dneska velice těžká, já ji skoro nerozumím. Každopádně mám pro vás ten balíček od zvířecí rodiny za 5000. Já vám ještě řeknu, že zvířecí rodina prodává super prémiové granule, čistě přírodní krmiva od malých výrobců, zdravé pamlsky, přírodní sušená masa, tréninkové odměny, doplňky stravy i zastudena lisované oleje a vše ostatní propejsky. No a já už mám na telefonu dvě dámy, které se rozhodly, že potěší svého mazlíčka. První na telefonu je paní Marie, která by měla být v Čáslavi. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Máte pejska?
3: Mám tři pejsky.
0: Máte tři pejsky, jo. A jakou rasu?
3: Voříšky.
0: Tři voříšci. Dobře, voříškové si píšu tady, abych to nezapomněl. No, tak voříškům by to mohlo stačit, no jsou tři, no, tak za 5000, já nevím, no možná do října, že by to mohlo klapnout.
3: No, jsou to jedlíci.
0: Je mi to jasný. Na telefonu je taky paní Zdeňka, která je z Blšan u Loun. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Zdeňko, vy máte jednoho pejska?
4: Ano, ano.
0: Jak se jmenuje?
4: Betina.
0: Betinku máte, my jsme měli taky Betinu. A taky je to malej pudl?
4: Ne, je to vlčák.
0: Jo, vlčáka, jo, no tak vlčák, ten to bude mít maximálně do září. To je, vlčák je horší než tři voříšci. Jako myslím na spotřebu. To je jak auto, žerou hodně prostě, no. Tak, dámy, prosím vás, pozorně poslouchejte, Marie bude hádat první, jo? Posloucháte, Marie?
4: Poslouchám.
0: Výborně, prosím vás, takže jde o granule Salut Fiber, jo? A v těchto těch granulích je chondroitin sulfát, což je klíčová látka pro psí klouby. Tak mi řekněte, kolik miligramů chondroitinu je v jednom kilogramu takových granulí? To jsem na vás zvědavý. Kolik miligramů?
4: 1581.
0: 1581, dobře. Víc nebo míň, Zdeňko?
4: Já bych řekla míň.
0: Řekla byste míň? No, víte co? Tak si pochutná vlčák, no. Betina, ta bude mít radost, až to přijde, balíček. No, dámy, jejich 850 těch miligramů, jo. Ale dneska teda chápu, že to byla absolutní typovačka, protože já to zkusím ještě jednou přečíst. Chondroitin, o tom jsem nikdy neslyšel, předpokládám, že vy taky ne, že ne?
4: Ne, možná ve škole někde.
0: Možná ve škole, přesně tak. Marie, prosím vás, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
4: Super, děkuju.
0: Tak jo, tak můžete zavěsit, děkuju vám, nashledanou.
4: Naschle.
0: A Zdeňko, vám moc gratuluju a vy mi zůstaňte na telefonu, nemám váš e-mail, jo?
4: Ano.
0: Tak jo, tak zatím na oko, nashledanou. No, tak prostě, kdyby Zdeňka ještě slyšela, byla na signálu, tak by taky řekla nashledanou. Přátelé, budeme hrát opět zítra a za chvilku si budeme dál hrát.
1: Víc nebo míň?
2: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
0: Na, a my jsme blanická rodina a za chvilku vám nabídnu třeba Sun of Jamaica. To se hodí, i když sluníčka teda máme dost, chtělo by to spíš Rain of Jamaica. Ať už zaprší, prosím.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: O velký Django, Olympic, dávno, už dávno hrajou kluci. A pořád hrajou skvěle. Přátelé, na Blaníku nám za chvilku zaspívá František Nedvěd.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím...
0: Marek Ztracený, Démon Letné.
2: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělal se s tebou na půl.
0: No a samozřejmě náš věčný slavík, ten nejlepší, Karel Gott. Hrajeme vám hezky česky na vlnách Rádia Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11 dopoledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, pršet nebude vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. Od zítřka se začne opět výrazněji oteplovat. Teď už jsou tu informace z dopravy.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Nehody na dálnicích u Prahy zmapovala Martina z dopravního centra ŘSD.
3: Nehoda na 8. kilometru dálnice D1 na Prahu způsobila kolonu na 15 minut od 15. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na Modlatice se vyšetřují dvě dopravní nehody za sebou na 23. a 22. kilometru. I tady je kolona na 15 minut. Na Pražském okruhu budete popojíždět také v opačném směru ve směru na Ruzyni 20 minut od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
1: Pozor, dejte na Táborsku na výjezdu ze Soběslavy směrem na Želeč, bouralo tu osobní auto s lesní zvěří. Přejeme vám šťastnou cestu bez neho, tam mějte krásný den.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: I přes současné horko bylo v noci výrazně chladno. Na Příbramsku hoří skládka odpadu. Fotbalová Plzeň uzná svého soupeře pro předkolo. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Noc na dnešek byla v Česku velmi chladná. Na několika místech dokonce mrzlo, třeba na Šumavě nebo v Jizerských horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně Celsia. Teploty klesly velmi nízko vzhledem k vyjasněné noci a suchému vzduchu. Během odpoledne ale bude až 29 stupňů. Hasiči zasahují u požáru skládky v Chrástu na Příbramsku. Hoře tu začalo večer a vyhlášen byl druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásah se obešel bez zranění. Ani ráno ho ještě hasiči neměli pod kontrolou. V Březnici mají na rybníku zřízené čerpací stanoviště a obyvatelé byli vyzváni, aby nevětrali. Ovzduší prověřuje chemická laboratoř. Už dnes večer vypukne další z řady nebeských představení. Nastane totiž částečné zatmění slunce a hvězdárny napříč republikou pořádají společná pozorování. Má to ale jeden háček, jak říká Ondřej Hegel z Planetária Praha.
6: Problém ale je v tom, že vrchol samotného úkazu zatmění je těsně před tím, než slunce zajde za obzor. A tedy i na hvězdárnách může být problém, že už se bude postupně schovávat za stromy, případně zacházet za budovy. Proto je lepší najít si místo, kde to znáte, kde víte, že je doopravdy čistý, rovný výhled směrem na severozápad.
5: Tuto unikátní podívanou bude navíc následovat meteorický roj Perseid. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň bude ve čtvrtém předkole Evropské ligy Crvena zvězda Bělehrad. Hradec Králové by v případě zítřejšího postupu přes Bešiktaš Istanbul hrál v předkole Evropské ligy se Žalgirisem Kaunas. Pokud se mu to nepodaří, klesne do konferenční ligy, kde by ho čekal Panathinaikos Athény. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
7: Já moc děkuju, Moni.
0: Pepa Černý
2: na Rádiu Blaník.
7: Hezké dopoledne, přátelé. Půl minutka nám zbývá do 11. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hlavně hezky česky. Za chvilku také dorazí kolega Petr Slíva, který se na chvilku vzdálil, aby našel další zlaté české ručičky. A protože už je objevil, tak se za chvilku přiřítí a představí nám je. No a v této hodině vás vezmu také do Napajedel, protože tam se chystá něco velkého na tento pátek. A budeme u toho. Marek Ztracený, tak se nezlob. Tak jdeme na něj. Marku, ještě jednou gratuluju k té letné. To bylo velkolepé.

0: František Nedvěd a řemeslo. Každý dělá nějaké to řemeslo, že? Ono i rádio je vlastně řemeslo. Někdo zase dělá třeba, já nevím, zmrzlinu, viď, Peťo?
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách se budu povídat s Markem Žilou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste Střince, je to tak?
4: Ano, Střince.
3: A tam si prý 15 let pohráváte s myšlenkou, nebo pohrával jste si s myšlenkou, že byste si udělal vlastní zmrzlinárnu. Jak to je s tou zmrzlinárnou?
4: To je dlouhodobě, to je pravda, ano, ano. Už asi od roku 2008, kdy jsem začal vlastně nějak se učit vyrábět zmrzlinu, ale bylo to z toho důvodu, že jsem měl velký obchod pro pekaře, cukráře, takže jsme chtěli i ty zmrzlináře do toho zahrnout, takže jsem se chtěl naučit vlastně dělat tu zmrzlinu. A mě to tak nadchlo, že po pár letech v roce 2020 jsme vlastně otevřeli rodinu zmrzlinu.
3: Vám nechutnala ta, která se tady prodávala?
4: Tím, že miluju zmrzlinu, tak ten standard zmrzliny mám tak vysoko, že, že prostě jsem si říkal, no zkusím ji udělat po svém.
3: A vy jste se zbalil a odjel jste do Itálie podívat se, jak se dělá to pravé gelato, je to tak?
4: Je to tak. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl, nebo mám kamarádku v Polsku, která spolupracuje s Itálií a ona mě vlastně seznámila s jedním už starším Italem. A ten je prostě od píky, úplně od toho počítání na tom papíře všech těch surovin a všeho, co se počítá ve zmrzlině, tak mě učil a mě úplně mě do toho natchnul. A pak jezdil se mnou po těch zmrzlinárnách a dával mi ochutnávat a říkal mi, jako proč ta zmrzlina je taková a proč je taková a co v ní chybí a co v ní nadbývá a prostě no, to bylo naprosto pro mě fascinující.
3: Proč je to pravé italské gelato prostě lepší než všechno ostatní?
4: No, je tam zřejmě zatím ta jejich tradice, mají rádi prostě dobré věci, že jo? A takže na to svoje želáto nedají dopustit. Prostě to umí, no. Umí to, no. A je tam možná i ta atmosféra, jo. To, když jedete do Itálie, tak jedete převážně na nějakou dovolenou, že? Tak už máte tu atmosféru, to dovolené a k tomu patří i to gelato, že jo.
3: No ale teď, když pojedu do Třince, tak třeba nepojedu na dovolenou, ale stejně můžu ochutnat italské gelato u vás. Je to tak? Okoukal jste to?
4: U nás ochutnáte zmrzlinu. My jsme kopečková.
3: Dobře.
4: A u nás ochutnáte zmrzlinu, která má ty suroviny a to všechno poskládáme jako gelato. Tím, že my kopečkujeme, i když Vitalis taky kopečkuje, není to jenom špachtlování, že jo. Ale spíš jsme chtěli ty lidi přesvědčit o tom, že česká zmrzlina může být chutná.
3: A jaká je nejoblíbenější u vašich zákazníků?
4: Těžko říct, třeba nedávno jsme měli croissant s pekanovým ořechem a jablkovým sirupem a to byla prostě naprosto pecka. Je to třeba líkrová špička, je to slaný karamel.
3: Ten miluju.
4: Je to třeba vanilka, kterou děláme prostě z hodně vanilkových lusků. Čili zákazníci to oblíbili a chodí na ní, nebo sorbety, že jo, třeba angreštový sorbet, ten byl skvělý.
3: Mně se na vás líbí, že vy jste vlastně tu svou zmrzlinárnu, kopečkovou zmrzlinárnu, nenazval jenom z lásky k češtině a ke klasické kopečkové zmrzlině, ale i z lásky k horám, je to tak?
4: Ano, ano, je to tak, jo, jo, je to v tom logu, tam jsou ty kopečky, které znázorňují vlastně ty naše kopečky, ale i ty naše hory, tady Slezské Beskydy, které prostě milujeme.
3: Tak až pojedou posluchači do Třince, kde vás najdou?
4: Najdou nás v Třinci, ne úplně v centru. Najdou nás nejlíp, když se podívají na Instagram nebo na naše stránky, tak je tam adresa, čili jsme na sídlišti, jsme takový malý stánek, ale najdou nás určitě.
3: Tak já vám moc poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří, co
4: moc
3: děláte a děláte skvělou věc a naslyšenou.
4: Děkujem, naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, děkujeme a teď jsme našli další české písničky. Třeba Zuzku Norisovou, ta zaspívá za chvilku, včera měla svátek a teď jsou tady Radičci.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Jedenáctá před 23 minuty odbyla
1: Pepovi parťáci.
0: Což znamená, že za kolik? Za 4,5 hodiny naproti mě usedne nějaký parťák. No, nějaký parťák. Ona to bude parťačka a velice konkrétní parťačka. Rodačka z Mariánských Lázní. Dáma, která naspívala spoustu krásných písniček a Borůvkovou, tu určitě všichni znáte. Přijde Šárka Resková, přátelé, tak laďte Blaník dneska ve 4, protože Šárka tady velice dlouho nebyla, já se na ní hrozně těším. Zahrajeme si nějaké její písničky a jednu dokonce na Blaníku úplně poprvé. Takže dneska ve 4 Šárka Resková, dáme si spicha tady na Blaníku. Co vy na to? Za chvilku Karel Gott, pokaždé a taky Petr Kolář. Navzdory hříchům.

0: Petr Kolář navzdory hříchům a Petr, ten už se chystá do napajedel.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tam totiž míříme i my, už pozítří v pátek 14. srpna v Napajedlích. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne v klubu kultury Napajedla Louka. A nejenom, že tam zaspívá Petr Kolář, zahraje taky blanická kapela, ale dorazí za námi taky Slza.
2: Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím.
0: Já myslím, že nejenom Petr Lexa zvládne pár kroků na pódium, tam to parádně rozbalí i s kolegou Lukášem Bundilem, čerstvým čtyřicátníkem. No a potom si vyslechne mohutný aplaus a zase sleze a třeba se bude podepisovat, bude se taky fotit. No prostě Petr s Lukášem jsou fantastičtí. Což se dá říct i o Teresce Maškové. No kam půjdem? Do těch napajedel, Teresko. Tam bude Tereska právě taky zpívat. Bude to fantastické. No poslouchejte. A má hlas, co? No, vstupné se neplatí, přátelé, na letní koncerty, je to zadarmo. Tak doražte do Napajedel teď v pátek. A nejenom, že pro vás máme plno zážitků, skvělou muziku, ale taky sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se stavte v Napajedlích. Těšíme se na vás moc. Pozítří v pátek a začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A pokud někoho zatahalo za uši v Napajedlích, tak se opravuji v Napajedlech samozřejmě. Za chvilku Freddie Mercury, Love Kills, tu mám rád. Posloucháte Blaník.
1: Příběhy s dobrým koncem.
4: Přesně takové máme nejradši.
1: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
4: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole?
3: Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND,
4: kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
1: Každé ráno od 6 do 9.
4: U nás na Blaníku. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Gary Halliwell zpívá It's Raining Man, tedy asi volně přeloženo prší chlapíku, nebo pánové, takhle nějak, protože men's e, to jsou jako víc mužů. Tak doufám, že můj volný překlad projde i přes učitele angličtiny. Oni se určitě ozvou. No já vám budu dál hrát, ovšem s jednou malou takovou proměnou. Budeme si hrát pouze hezky česky. Ivolecká, co něco se ti nelíbí na tom, že budeme hrát hezky česky?
1: Ne, to se mi líbí, ale ty jsi řekl u té písničky od Jerry Halliwell.
0: No.
1: Jak jsi to řekl, že to znamená?
0: Prší, pánové.
1: Aha.
0: Proč?
1: Já totiž tady našim posluchačům už jako roky říkám, že z nebe prší muži.
0: Ale to je úplně klidně možný.
1: Jo?
0: Ježíš, já říkám, to byl volný překlad.
1: Jo, takhle, byl volný.
0: To, je to takový můj sen.
2: Proudí lůn naší strach, na listy se dá hvězdnej.
0: To pořádně poslechnu a pak vám řeknu úplně přesně, o čem to je. Kabáti a Šamán. Poslouchám.

0: A to my zůstáváme, neodcházíme, hrajeme vám hezky česky a v následující hodině pouze, protože je před námi česká hodinka. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude jasno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů a po celý den bude foukat jenom slabý vítr. Toliko počasí. Na řadě jsou informace z dopravy.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Na příjezdu do Mladé Boleslavy z České Lípy na kruhovém objezdu bourala dodávka. Čekejte potíže. Komplikace hlásí taky dálnice D1. Informace má Martina z dopravního centra ŘSD.
3: Požár vozidla se řeší ve středním a pravém jízdním pruhu na 10. kilometru dálnice D1 na Brno. Počítejte se zdržením okolo 10 minut.
1: Co D7?
3: Práce na silnici způsobily 10-minutové zdržení na dálnici D7 u exitu Ruzině v obou směrech.
1: A problémy hlásí taky Pražský okruh.
3: Obousměrně se přibrzdíte na Pražském okruhu u exitu Ořech na 10 minut.
1: Obrňte se tam proto trpělivostí. Tolik dopravní servis, teď je tu Dominik a zprávy.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Justice porušila práva Jiřikovského. Střední Čechy zažili rekordní pololetí. Fotbalová Sparta přišla o Ligu mistrů. Dobré poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Krajský soud v Brně chyboval při prodlužování vazby Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy. Podle ústavního soudu porušil jeho práva, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně ale zůstává v platnosti. Na svobodu se tak Jiřikovský zatím nedostane. Střední Čechy lákají stále více návštěvníků. V prvním pololetí letošního roku sem zavítalo rekordních 601 tisíc turistů. Většinu jich tvořili tuzemští hosté, počet cizinců oproti předchozím létům ale vzrostl, jak říká Lucie Vurpsová ze Středočeské centrály cestovního ruchu.
6: Nejsilnějším zahraničním trhem zůstává Německo, odkud přijíždí téměř třetina zahraničních návštěvníků. Následují hosté ze Slovenska a Polska. Jedním z nejvýraznějších trendů jara je rostoucí zájem návštěvníků ze Spojených států. Počet amerických turistů meziročně vzrostl téměř o 46%.
5: Oblíbené jsou také jižní Čechy. 2 miliony turistů ročně zavítají třeba do Českého Krumlova. Více jak polovina z toho jsou cizinci. V centru Ostravy začala přestavba takzvaného ostravského mrakodrapu v Ostrčilově ulici. Do roku 2029 se nyní nevyužívaná výšková budova z druhé poloviny 60. let promění v rezidenci se 111 byty. Součástí projektu je také úprava okolí. Fotbalisté Sparty v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů podlehli Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si nezahrají. Místo Ligy mistrů se tak tým dánského trenéra Briana Priského může chystat na ligovou fázi Evropské ligy. Tolik zprávy a vracím slovo Pepovi.
7: A já moc děkuju, Domí.
0: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
7: Přátelé, já jsem si teď přečetl opravdu celý ten text od Gary Halliwell, It's Raining Men, a ona měla i valická pravdu. Ono je to o tom, že Gary chce jít ven, protože hlásí meteorologové, že z nebe budou skutečně padat muži, dokonce svalnatí, a takový celý smyslný. No, teď ale vás nebudu obtěžovat anglickými překlady, protože je před námi česká hodinka, to znamená, že je plná českých písniček. A jako první je tady Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Tak krásné poledne s Blaníkem a dobrou chuť.

0: nic.
1: Evičko, tak dneska všechno nejlepší, protože Evě Farné je dneska, a já myslím, že v případě Evy to můžu říct, 33 let. Nádhera, Evi, ještě jednou všechno nejlepší a hlavně ať si zdravá, ať ti to zpívá. A ještě hodně Edenu. No a Klárky...
2: Kláro, jak to s tebou vypadá od půl devátý?
1: Já vím, jak to s váma vypadá velice dobře. Všechno nejlepší, dámy, dneska máte svátek. Je vás, teda vám řeknu, úplně hromada, úplný dav Klár na tom našem světě. Tak všechno nejlepší. No a zároveň bych chtěl popřát dnešnímu kulatému oslavenci, ne že by byl jako postavou kulatý, ale má kulaté narozeniny. Jaroslav Samson Lenk, 70. Tak Jaroslave, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a posílám písničku Tři kříže Hop Trop, tedy Samson Lenk.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: v něm, co jsem psal.
1: Léto s Blaníkem.

0: Petr Novák, povídej, Pepu, nemáš pro nás nějaký kulturní tip? Mám, folklorní.
1: Za lasami, za kurami, za dolinami, obli se dva kurami.
0: Ne, nejfolklornější ukázka, jakou jsem našel tady na Bladíku. Přátelé, Čechomor tam sice nebude, ale to vůbec nevadí. Folklor bez hranic ovládne Ostravu. A to od příštího pondělí. Od toho, co teď bude to pondělí. Už máme prostředek týdne, takže já myslím, že na další týden už se klidně můžeme koukat. Ten program je v Ostravě velice bohatý. Folklor bez hranic, stačí si to zadat na internetu a tam to všechno uvidíte. Už 17.8. tedy v pondělí Masarykovo náměstí, krojovaný průvod, náměstí Ostrava jich, tam všude bude právě buď krojovaný průvod, nebo cymbálová muzika, případně festivalový koncert. Všechno najdete na tom webu, já vám to doporučuji. Folklor bez hranic v Ostravě. A na Blaníku za chvilku Dan Landa a Touha, nebo Tereska Kernlová a její Diamanty.

0: Tereska Kernlová a Diamanty na vlnách Rádia Blaník. A víte, kdo tady v tom našem rádiu má lesklé předměty úplně nejradši? Je dáma, která se celá třpití občas. Dneska se jí třpití dokonce i boty. I Valecká je tady. Jiuško, ahoj.
1: Nazdar. No tak jo, mám to ráda, no. Tak já si myslím, že jsem příbuzná nějaký straky. To není možný.
0: Přátelé, jestli si... Teda, ale ona nekrade, jo, to musím říct.
1: Ne,
0: jo.
1: To ne.
0: Občas si něco půjčí, ale většinou to vrátí.
1: Jo, jo.
0: Jivuško, já jsem si myslel, že když jsme probírali nedávno tu tvoji touhu projet se tím Orient Expressem,
1: ano.
0: Že to jenom tak jako plkáš, jo, že no, to někde jo, četla a že tě to na chvilku jako zaujalo. Přátelé, vůbec ne, jo. Teďka, tady jsem seděl s ní asi půl hodiny a ona celou dobu mluví o tom, že prostě chce jet tím Orient Expressem.
1: No, ne,
0: to,
1: tak...
0: Takže ty to opravdu jako chystáš?
1: Já to myslím vážně, já to myslím vážně. Nevím teda kolik let, možná to, se toho nedožiju, budu na tu cestu šetřit. Ale jako víš co, já, ale teď to vidíte kolem sebe, že jo? Život plyne hrozně rychle a člověk jako žije teď. Jo, a dělat věci ve smyslu, až na to našetřím, až budu, já nevím, mít tohle, nebo až něco, no až nemusí nastat, že jo. Takže je dobré ty věci řešit teď, jo, a já už je řeším, samozřejmě je to trošku složitější. Doma o tom furt mluvím, že jo, tam mě už neposlouchají, protože samozřejmě zjistili, kolik to stojí.
0: Ano.
1: Ale já vám říkám, že já když něco chci, takhle, já když o něčem sním a mám nějaký sen, tak já udělám všechno pro to, abych si ho splnila.
0: A to já jsem přesně chtěl říct závěrem, že když má člověk sen,
1: ano.
0: Tak za ním opravdu má jít.
1: Ano.
0: Jo. Tak
1: ano.
0: Jo, i vím.
1: Půjčíš mi.
0: No právě, že já taky moc nemám, jo, já půjdu už mít se hezky, přátelé, bude tady s váma Iva Lecká a taky Marie Rotrová, lásko, voní, jde ještě můj za chvilku. Přeji vám zábavné odpoledne, Sivu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Jedeme dál i na Blaníku. Tohle byla Petra Janů a Petr Janda. Hrali jsme vám hezky česky celou hodinu, ale my v tom budeme pokračovat. Další české písničky jsou připravené. Dáme si Vabyho Daňka.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek.
0: Rosa na kolejích. Taky k výškám s Olgou Lounovou.
2: Tiše se milovat a nekonečně svát. Chci věci pochopit a
0: A nebo Kometa v podání Leony Machálkové. Na Blaníku tedy dál hlavně hezky česky a na pohodu. Pohodové odpoledne startuje už za chvíli. Za 6 minut bude 13 hodin.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká obloha úplně jasná. Teploty vyšplhají na 27 až na tropickou 30 a foukat bude jenom slabý vítr. O počasí je to všechno. Na řadě teď jsou opět informace z dopravy.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z České Lípy na kruhovém objezdu bourala dodávka. Dávejte si tam velký pozor. Opatrní pak buďte taky na dálnicích. Na D1 na 61. kilometru směr Praha stojí porouchané osobní auto, tak ho nepřehledněte. Na dálnici D7 mezi 5. a 3. kilometrem ve směru do hlavního města na krajnici probíhají práce údržby. A silničáře pak potkáte i na dálnici D10, a to mezi 57. a 52. a 5. kilometrem ve směru na Prahu. Pracuje se tu v levém pruhu, tak tam dejte pozor a silničáře nepřehledněte. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu další zprávy.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Měsíc zakryje skoro celé slunce. Úroda chmele bude podprůměrná. Tenista Menšík v Montrealu dohrál. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Už jen pár hodin zbývá do výjimečného úkazu, který se jen tak opakovat nebude. Večer budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Měsíc zakryje až 87% slunečního disku. Jak si podívanou bezpečně užít, poradí astronom Petr Horálek.
9: V tomto ohledu se tak nějak nejvíce doporučuje mít speciální filtr. Dá se zakoupit třeba na hvězdárně, a nebo svářecký filtr stupně 14 nebo vyšší. Doporučuji ten filtr používat, protože skutečně delší pohled do sluníčka může vážně a trvale poškodit zrak.
8: K pozorování zatmění rozhodně nepoužívejte obyčejné sluneční brýle, CDčka ani diskety. Chmelaři očekávají, že letošní sklizeň bude patřit k těm nejhorším za poslední roky. Oproti dlouhodobého průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. V ceně piva se prý ale menší úroda neodrazí. V Praze se po opravách s předstihem otevře frekventovaná Kbelská ulice, a to už zítra v podvečer. Původní harmonogram počítal se s týdny práce, v soutěži se ho podařilo snížit na 45. Teď bude ještě o 2 dny kratší, jak říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
10: Můj názor na Kbelskou je ten, že se dají dělat věci rychleji. Díky naší intervenci byla opravená o 57 dní dříve a osvědčil se zde režim 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
8: Spolu s plným obnovením provozu ve Kbelské ulici skončí v jejím okolí i celá řada uzavírek. Tenista Jakub Menšík si semifinále turnaje Masters v Montrealu nezahraje. Ve čtvrtfinále nestačil na obhájce titulu Bena Sheltona, podlehl mu 3-6, 1-6. Američan zatím na turnaji neztratil ani set. Tolik zprávy a teď už je tu Iva.
0: Iva Lecká
7: na rádiu Blaník.
11: A já přeji krásný dobrý den, přátelé. Už máme polovinu pracovního týdne, tak ještě kousek a bude tu den velkého juchu. Ale i dneska máme krásně příjemný letní den, tak si pojďme užít společně pohodové odpoledne. Odbyla 13. hodina a já posílám Miraj.

0: Katka Knechtová a můj bože, máme 10 minut po 13. hodině.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Na Blaníku pro vás máme každou středu energoporadnu se Solar Energy Service and Care, kterou si můžete poslechnout vždycky ráno v premiéře a poté i v odpolední repríze. No a v ten samý den aktualizujeme i soutěžní otázku. Když jí správně zodpovíte a budete zároveň stý nebo stá v pořadí, získáváte 3000 korun v hotovosti a hlavně profesionální kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun. Nebo to můžete vyhrát pro svého kamaráda nebo souseda nebo známého a sami získat ty 3000 korun. Za dalším výhercem vyrazil kolega Lukáš Valenta.
2: Dnes jsme vyrazili do Oprechtice za paní Miladou.
3: Dobrý den, je dneska velice krásně a užívá se fotovoltaika úplně excelentně. Mám jí 12 let a jsem s touhle firmou velice spokojená.
2: A jak servisní prohlídka dopadla? To už ví Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care.
4: Panely jsou ještě na zelený bonus, je to elektrárna staršího data, to znamená nějakým způsobem jako fungovala, je taková jako menší, nicméně tím, že se o to nikdo pořádně nestaral, neprobíhala tam běžná údržba, tak vlastně jsme zjistili, že kabely, které jsou tam prověšený, které jsou různě izolačkou pospojovaný, tak jsou vlastně skoro životu nebezpečný, protože to napětí, které ty panely neustále dávají, tak sahat na ty kabely. Tím spíš, že celá elektrárna není vůbec uzemněná, je vlastně životu nebezpečný.
2: Ano, i tohle se stává. Každopádně technici paní pomohli a navrhli řešení. Takže pokud i vy chcete zkontrolovat vaši fotovoltaiku, přihlaste se na našem webu na radioblaník.cz.
0: Přesně tak, přihlaste se, vyhrajte a hrajeme až do 31. srpna.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: No a teď už další česká písnička Zakázané uvolnění a Michal Hrůza. Máme za 3 minuty 1:45.

0: Tak to byla Kometa v podání Leony Machálkové. Kometu neuvidíme, ale dneska 12. srpna, mluvili jsme tady o tom už několikrát, můžeme pozorovat zatmění slunce. My jsme tady o tom mluvili opravdu velmi podrobně, i ve zprávách jsme se tomu věnovali, ale já si myslím, že je to, řekněme, událost, která je opravdu nevšední, ale hlavně sebou nese jisté riziko, takže raději si to pojďme připomenout. Čeká nás zatmění sluníčka, určitě se budete chtít podívat. Tady pozor, pokud nebudete mít dostatečně chráněné oči, jediný pohled bez speciálního zakrytí vám může nevratně poškodit zrak. Opravdu to nepodceňujte, protože ta sítnice může dostat pěkně zabrat. Odborníci zdůrazňují, že běžné sluneční brýle neposkytují dostatečnou ochranu. Nevhodné jsou improvizované pomůcky, tak jako my jsme Češi, že jo, kutilové, tak to zkoušíme. Používají lidi třeba CDčka, diskety, rentgenové snímky, očouzená skla, to nefunguje. Jo, i to vám může ublížit. Nebo svářečské brýle. U těch pozor, pokud máte brýle s ochranou 14 a vyšší, tak tam to riziko není, ale kdo z nás ví, jak vysokou ochranu ty brýle mají, že jo? Takže používejte pouze brýle, které jsou určené k přímému pozorování sluníčka. Pokud je nemáte, no tak se na to můžete mrknout někde na internetu, to bude určitě taky zážitek. Tolik tedy k bezpečnému pozorování toho dnešního vesmírného úkazu. A kdy tahle podívaná začne, to si řekneme později.
1: Není kolo jako kolo.
2: Tohle stojí rovných 90 tisíc.
1: A přesně 20 takových elektrokrasavců na vás čeká na webu MND. Tak to zkuste.
2: U nás na Blaníku vám k tomu dáme už nyní každé ráno speciální cyklistický balíček
1: s extra výbavou na vaše cesty.
2: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 tisíc korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/

0: To byla Olga Lounová s písničkou K výškám.
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: Jo, jo, koukám z okna, slunce svítí, obloha je modrá. To je úplně jak ten náš plakát blanický, jo? Sluníčko na té obloze, no jo. A slunce dál svítí je taky naše blanická písnička. No a tohle léto vám přináší peníze. 5 000 korun, pokud budete mít štěstí a dovoláte se jako první sem k nám do studia. Proč byste měli volat? No tak když uslyšíte z našeho vysílání písničku Slunce dál svítí, tak prostě všeho necháte a voláte sem k nám. A potom přijde takový moment, který, no, na kterém někteří z vás trošku ztroskotali, ale jiní to zvládli, jo, a vydělali si peníze. Co to znamená, že my vám pustíme ukázku z písničky Slunce dál svítí a vždycky se ptáme, kdo v té ukázce zpívá a na vás je nám prostě říct správné jméno. A když se tohle všechno sejde a povede, tak vyhráváte. 5 000 je tedy minimální částka, no a pokud někdo z vás nevyhraje, peníze putují do dalšího kola. Takže už jsme tady hráli i o 15 000 korun, ale 5 je tak taky dobrá částka, tak poslouchejte Blaník, mějte uši jako netopír a chyťte tuhle písničku v našem playlistu. Možná zazní už brzy, co já vím, prostě zaznít může kdykoliv a číslo k nám do studia je 800 109 109.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: A je tu zase středa, takže přivítáme dalšího parťáka. Tentokrát to bude parťačka, bude to zpěvačka, rodačka z Mariánských Lázní a dáma, která přinese novou písničku, Šárka Resková. Tak laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Já myslím, že to je úplně ideální. Cítit se celý život jako puberťák. Některé lidi to pohoršuje samozřejmě, jo, ale já si myslím, že někde je opravdu lepší nedospět a prostě brát ten život očima toho mladého člověka a prostě si ten život užívat. Žít ho, ne ho krájet. Pamatujete, to bylo v jednom filmu. No nic, tak pojďme dál. 14. hodina se blíží a za chvilku...
1: Koukej, člověče, dřív než ti uteče do mraku.
0: Řeka zázraků a Hanka Zagorová. A nebo Lucka Vondráčková.
2: Všechno si můžeš vzít.
0: A taky Krištof, i ty zazní.
3: A tak dávám sásku.
0: Za 6 minut, 14 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit sluneční brýle. Čeká nás nebe bez mráčku a obloha bude po celý den úplně jasná. K tomu teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů. Toliko počasí, teď je tu zase doprava.
1: Rádio Blaník. Nejvíc pohody a nejvíc českých písniček. Za každého počasí. Blaník za volantem.
0: Opatrní buďte na dálnicích. Na D7 na 3. kilometru ve směru do Chomutova stojí porouchané osobní auto. Na D4 na 35,5. kilometru směr Strakonice taky nepřehledněte porouchaný osobák. Podobný problém hlásí taky dálnice D7 na 38. kilometru ve směru na Chomutov. I tady stojí porouchané auto, tak ho tam nepřehledněte. Opatrně taky na dálnici D1 mezi 38. a 34. kilometrem ve směru na Prahu na Krajnice probíhá údržba zeleně, tak tam silničáře nepřehledněte a nepřejeďte.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Nové nařízení se může projevit v cenách potravin. Na Příbramsku hoří skládka odpadu. Sémanová na mistrovství ovládla rozplavby. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Potravináři mají ode dneška nové povinnosti. Z Evropské unie totiž přišla nová pravidla pro obaly, která mají mimo jiné omezit používání takzvaných věčných chemikálií. Potravinářská komora České republiky se proti části nových požadavků vymezuje a upozorňuje na jejich náklady. Více říká její mluvčí Marek Zemánek.
3: Přechod na nové obaly si vyžádá obrovské investice do nových technologií, testování i samotných materiálů. Ostatně i sama Evropská komise vyčísluje celkové náklady na 36 miliard eur. Lze tedy předpokládat, že se tyto výdaje postupně promítnou i do finálních cen potravin.
2: S novou legislativou totiž vznikají vysoké náklady nejen samotným potravinářům, ale všem článkům celého dodavatelského řetězce. Státní zástupce obžaloval 3 lidi za podvod s virtuální měnou. Jsou podezřelí, že stovkám lidí prostřednictvím společnosti Gryfin způsobili škodu zhruba 1 miliardu a 100 milionů korun. Hrozí jim 5 až 10 let vězení. Trojice stíhaných páchala trestnou činnost v letech 2018 až 2022. Hasiči od včerejšího večera zasahují v Chrástu na Příbramsku. Došlo tam k požáru skládky odpadu. Vyhlášen byl druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásah může pravděpodobně pokračovat až do zítřka. Barbora Sémanová na mistrovství Evropy bez problémů zvládla rozplavby na trati 200 metrů volný způsob. Byla nejrychlejší ze 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile svedou kraulařky na 200 až zítra večer. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: No, pokračujeme dál. Slíbila jsem vám další informace k dnešnímu částečnému zatmění slunce. Říkám částečnému, protože v Čechách to bude nějakých 85%. Ale třeba ve Španělsku tam to bude komplet, že jo? No, to se nedá nic dělat. Pokud někdo ve Španělsku je, tak uvidí víc. V uvozovkách samozřejmě. No a v dobré zprávě navštívíme knižní záchranku. Sára Dvořáková řekne víc. Tak zůstaňte s námi, 14. odbyla a startujeme s Hankou Zagorovou.

0: Baltimora, Tarzan Boy, 10 minut po 14. hodině. Přátelé, o zatmění slunce nebo částečném jsme mluvili v našem vysílání ve zprávách. Je to informace, která je poměrně zásadní, protože jen tak se tohle na obloze neobjeví. Teď se tedy podíváme na konkrétnější informace. Podrobnosti nám poví přímo Karel Halíř z Hvězdárny Rokycany.
1: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem, kdy vlastně měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a v Čechách to dosáhne asi 80% zakrytého povrchu slunce. Budeme mít velké částečné zatmění.
0: No, nevadí, i tak si myslím, že to bude stát za to. Maximum zatmění nastane zhruba ve 20 hodin a 11 minut, tedy jinými slovy v 8 večer a 11 minut k tomu. No a pozor, jak už jsem říkala, sledujte zatmění pouze s brýlemi, které jsou na to určené. Žádné napodobeniny nebo po domácku vyrobené věci, mohlo by vám to opravdu poničit zrak a to byste nechtěli. Za to by to nestálo. Tak pokračujeme dál, Lucka Vondráčková právě teď a v zápětí Krištof.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do nebe.

Tak tohle byli Krištof, hezky česky, na blaníku do nebe se propadám. Přátelé, patříte mezi knihomoly, pak máte doma jistě spoustu knížek, které už jste přečetli a občas si říkáte, já to tak teda mám, co s nimi teď, další knihovna už se mi domů nevejde. To teda řešíme doma docela často, jo, kde ještě přiděláme polici, abych tam mohla dávat knížky. Ale pozor, vy můžete knížky poslat dál a ještě díky tomu pomoci dobré věci. Za chvilku vám představíme knižní záchranku v dobré zprávě. Taky to bude Petr Nať, Bernie Paul a Lucie a Marie.

0: Lucie a Marie na Blaníku, 14 hodin a 40 minut je přesný čas. No a nás čeká dnešní dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A dnešní tedy středeční dobrou zprávou je tu Sára Dvořáková. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi, děkuji za hezké přivítání a přeji krásné odpoledne všem. Knihy, na které doma roky sedá prach, nemusí skončit v popelnici ani ve sběru. V Česku funguje projekt Knihomilové, který jim dává druhý život. Takzvaná knižní záchranka vyráží do domácností, knihoven nebo k pozůstalostem a sváží knihy, o které už nikdo nestojí. Jak to celé funguje, vysvětlí zakladatel projektu Igor Dostal.
3: Knižní záchranku je možné si normálně přivolat přes web stejnojmenný, kde je jednoduchý formulář, kam může člověk vyplnit, kolik má knih, kde je má, jak moc na to spěchá. A my následně přijedeme, knihy odvezeme, není potřeba je nějak fotit, psát seznam, nevybíráme si, bereme všechno, postaráme se o to tímhle způsobem, s tím, že následně knihy vytřídíme, katalogizujeme, uskladníme, část knih rozdáme, máme svoje knihovničky, které doplňujeme, také nás můžou lidé oslovit pro takzvanou knižní dotaci, to znamená, když má někdo nějaký projekt, tak jsme taky schopni mu dodat stovky nebo tisíce knih.
2: Ty nejzajímavější kousky se navíc prodávají na dobročinných trzích nebo přes internet. Za 5 let tak projekt získal na dobročinné účely už více než 500 000 korun. Peníze pomohly například nemocným dětem nebo psím útulkům. Pomoc je opravdu jednoduchá, pokud tedy máte doma větší či menší množství knih, které už nepotřebujete, můžete je projektu nabídnout, pomůžete dobré věci.
0: Ha! Tak teď už vím, kam přesunu ty tuny knížek, co mám doma. Mně se tam líbí to, že vlastně pomáhám ještě zároveň, jo? Nejenom, že někdo si koupí knížku, že jo, a že ještě si ji někdo přečte, ale že vlastně zatím i ta pomoc někomu dalšímu, to je skvělá věc. Děkuju, že jsi nám o téhle informaci řekla, no a přeju ti hezký den, měj se krásně.
2: Taky děkuju, Ivi, přeji krásný den všem.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.

0: možná přinese i něco navíc.
1: Pokaždé, když ji uslyšíte.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix, buďte in.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Na Blaníku jsme vám hráli Eurythmics a přiblížila se nám 15. hodina. Já vám všem přeju pohodové odpoledne, doufám, že máte pohodové odpoledne. My pokračujeme dál, za chvilku počasí, doprava a další zprávy a potom Marek Ztracený.

0: slunce, pláž. Jo, jo, jo. A co Jiří Korn a Lucie Bílá? Byl by hřích.
1: Byl by
0: hřích. Za 6 minut 15 hodin. Zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude jasno, sluneční brýle si tedy rozhodně nenechte doma. Teploty vyšplhají v maximech až na 30 stupňů a foukat bude slabý vítr. Tolik o počasí, teď už opět míříme na cesty.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Na trase z Prahy na Kutnou horu za Mukařovem bouralo osobní auto a po nehodě skončilo v příkopu. Dejte si tam pozor. Jak to vypadá na pražském okruhu, ví Petra z dopravního centra ŘSD.
6: Bouralo se také na pražském okruhu na trase Běchovice-Satalice na 62. kilometru, kde se střetlo osobní vozidlo s dodávkou. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 15 minut.
0: A na D10 mezi 9. a 14. kilometrem směrem z Prahy na Drážďany se vytvořila kvůli dopravnímu omezení kolona. Tak tam buďte trpěliví. Tolik doprava, teď už jsou tu opět zprávy.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ústavní soud vyhověl stížnosti Jiřikovského. Sucho trápí také vodáky. Německo zpřísní pravidla pro pití mladistvých. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Krajský soud v Brně chyboval při prodlužování vazby Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy. Podle ústavního soudu porušil jeho práva, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Na svobodu ale Jiřikovský nejde, protože stále platí starší rozhodnutí městského soudu v Brně. Ve vazbě je od loňského srpna. Celou republiku sužují sucha. To se samozřejmě podepisuje i na stavu vodních toků. Z pohledu vodních sportovců je letošní sezóna bídná. Pokus o radovánky na řece mnohdy dopadne pěší turistikou s krátkými sjízdnými úseky. Kde zkusit štěstí, poradí předseda Svazu vodáků Libor Polák.
3: Jedinou výjimkou, která si myslím, že dneska je, tak je úsek Vltavy od Vyššího Brodu směrem na České Budějovice, kde se z vodní nádrže Lipno ještě nějaká voda upouští.
2: Podle Poláka se ale letošní sezóna s tou loňskou nedá vůbec srovnat. Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo. Pod nulu spadly teploty na 7 meteorologických stanicích. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně. 14-letí a 15-letí už nebudou moci v Německu pít alkohol ani za přítomnosti rodičů. Příslušný návrh zákona schválila vláda, teď ho ještě musí odsouhlasit poslanci. Od 14 let mohli dosud mladí v Německu pít pivo, víno a sekt, pokud u toho byl zákonný zástupce. Tolik zprávy, teď už s vámi bude zase Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: 15. hodina to bude za pár vteřin a teď po 15. se vypravíme na výlet z Bouzova do Javoříčka. Na cestu s Mirkem Táborským se vydáme opravdu už za malou chvíli. Teď si ale dáme písničku, která nám to hezky odstartuje. Naše cesty a Marek Ztracený.

0: Máme 10 minut po 15. hodině, ladíte Blaník. Krásné odpoledne. A teď už je to Mirek Táborský a další moravské tolky.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, mám pro vás další moravský tip na výlet. Na stezce mezi dvěma turistickými atrakcemi, jakými jsou Bouzov a Javoříčko v Olomouckém kraji, můžete vidět mnoho zajímavých míst. Samotný hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně patří k nejnavštěvovanějším místům kraje. Dělí je od sebe necelých 5 kilometrů a můžete se mezi nimi projít po modře značené trase příjemným údolím potoka Javoříčka. Cestou potkáte místa s minulostí příjemnou, ale i temnou. První čeká kousek za Bouzovem a připomíná tragédii z roku 1989. Tehdy zde havaroval zalétávací pilot leteckých opraven Gbely, podplukovník Žídek s letounem MiG-21F, který byl po generální opravě. Příčinu nehody se nepodařilo uspokojivě vypátrat. Ví se pouze, že místo toho, aby pilot začal podle plánu stoupat, pokračoval v klesající trajektorii a nereagoval na zprávy ze základny. Podle nejpravděpodobnější verze praskl plexisklový kryt kabiny a došlo k dekompresi a také úlomky mohly pilota zranit. Letadlo dopadlo rychlostí asi 1300 km za hodinu, zhruba 600 metrů od hradu Bouzov. Na poli po něm zůstal kráter o průměru 10 metrů. Ze stroje se podařilo najít a sesbírat pouze nepatrné zbytky. A je tu také obec Bouzov, která má ve znaku rybu, ale paradoxně byste v okolí ještě před několika lety moc rybníků nenašli. Dobrý pozorovatel by si povšimnul v údolí potoka Javoříčko pouze pozůstatků několika hrází. Odkazují na dobu, kdy byly rybníky na vodním toku poskládané za sebou jako korálky na šňůrce. Doba jejich největší slávy skončila před 200 lety, kdy postupně zanikly. V letech 1998 až 2000 bouzovští obnovili 3 z nich a k tomu ještě upravili 2 tůně. Zhruba v polovině trasy je u rybníka posezení a dál do Javoříčka vás pozvu příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahy.

Na Blaníku Jiří Korna, Lucie Bílá a Byl by hřích. Víkend je ještě daleko, ale už teď vás nalákám na dobré rady do zahrady. Byl by hřích vylejvat vodu z bazénu, když je zelená. Vycházím z vašich zpráv, dost totiž řešíte zelený bazén v horkých dnech. Jak správně postupovat, abyste v těchto horkých, opravdu horkých dnech měli vodu v bazénu hezky čistou? Probereme to v sobotu v dobrých radách. No a v neděli se podíváme na přehřáté rostliny, protože kytičky můžeme v těchto parných dnech doslova uvařit. A to bychom taky asi nechtěli. Tak jak tomu předejít? Poradím v nedělních dobrých radách po 9. hodině a v repríze po 17. hodině.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Blaník a tohle byla Tereza Mašková, jenom ty a já. No a s Terezkou se můžete vidět na dalším letním koncertu Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak kde pak to tentokrát bude? Kde pak to bude? Napajedla? Že bychom za vámi vyrazili do Napajedel. No jo, je to tak. Už tento pátek se na vás budeme moc těšit na dalším letním koncertu. My jsme tam vyslali našeho krajánka, který už to tam jako zkontroloval, už se tam byl podívat a protože v Napajedlech nebudeme poprvé, tak víme, že je tam vždycky moc dobře. Je tam skvělá atmosféra. No a Napajedla tedy 14. srpna tento pátek začínáme 5 minut před 5:30 odpoledne a to pozor v Klubu kultury Napajedla. Jinak vystupovat bude právě Tereza Mašková. Skupinu Slza vám přivezeme, Petra Koláře, no a nebude chybět ani naše blanická kapela, ta je na všech našich koncertech, protože hraje všechny ty písničky, které znáte z našeho vysílání a které máte na Blaníku tak rádi. Tak doražte, vemte koho chcete, vstupné se neplatí, počasí má být perfektní. No tak co víc si přát, prostě si to s námi užijte. A pozor, až tam budete, řekněte našim hosteskám o samolepku Rádia Blaníka Centropolu, protože už brzy vám může přinést spoustu peněz. Jeden z vás získá dokonce 100 000 korun. Takže je se na co těšit. No a minimálně teď v pátek na další letní koncert Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Tak, přátelé, to bylo vše. Já myslím, že toho ode mě bylo dost. Že vám to stačilo. A teď teda musím říct tu zásadní informaci. Přátelé, já mám teďka čtvrtek, pátek, pondělí volno. Ne, neplakejte. Já myslím, že to zvládnete a v úterý se na vás budu moc těšit. Takže užívejte, zůstaňte s Blaníkem a hlavně po 16. hodině si poslechněte rozhovor se Šárkou Reskovou. Už je tady a moc se na vás těší. Tak naslyšenou.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska.
1: Za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: počasí.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude obloha úplně jasná. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů. Po celý den bude foukat slabý vítr a pršet by nemělo. Toliko počasí. Teď už jsou na řadě opět informace z dopravy.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Na trase z Nymburka na Kolín za odbočkou na Poděbrady zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Jezdí se kyvadlově, kolonu čekejte v obou směrech. Na trase z Prahy na Kutnou horu za Mukařovem bouralo osobní auto a po nehodě skončilo v příkopu. I tady dejte pozor. A problémy čekejte na Pražském okruhu. Ve směru k D10 na trase Věchovice-Satalice na 59. kilometru na exitu Chlumecká blokuje jeden jízdní pruh dopravní nehoda nákladňáku s osobákem. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete, a na řadě teď jsou další zprávy s Dominikem.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zatmění slunce bude velmi výrazné. Na české dálniční síti začne další oprava. Do Česka míří další balení tamoxifenu.

0: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Už jen pár hodin zbývá do zatmění slunce. Z Česka bude pozorovatelné jako částečné, ale bude velmi výrazné. Měsíc při západu zakryje až 87% slunečního disku. Jak se podívanou užít bezpečně, poradí astronom Petr Horálek.
1: V tomto ohledu se tak nějak nejvíce doporučuje mít speciální filtr. Dá se zakoupit třeba na hvězdárně, a nebo svářecký filtr stupně 14 nebo vyšší. Doporučuji ten filtr používat, protože skutečně delší pohled do sluníčka může vážně a trvale poškodit zrak.
0: K pozorování zatmění rozhodně nepoužívejte obyčejné sluneční brýle, CDčka ani diskety. A ještě doplním, že v noci pak bude také možné pozorovat meteory z roje Perseid. Silničáři začnou v pátek s opravou D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Levá část dálnice získá nový povrch. Práce na skoro 4-kilometrovém úseku mají být hotové 5. října. V příštích dnech dorazí do Česka přes 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu. Některá balení tamoxifenu už jsou dostupná v lékárnách, další dodávky jsou zajištěné i na podzim, uvedlo to ministerstvo zdravotnictví. V Řecku v souvislosti s požáry zadrželi od začátku roku už přes 280 lidí. Naprostou většinu kvůli způsobení požáru z nedbalosti, 29 kvůli úmyslnému založení. Řecko kvůli nebezpečí vzniku požáru zůstává ve stavu nejvyšší pohotovosti. Tolik zprávy a slovo si bere Pepa.
2: Jo, už je tady, děkujeme moc krát, Dominiku.
3: Pepovi parťáci
4: na Rádiu Blaník.
2: Přátelé, posloucháte Rádio Blaník, přesně tak, za minutu a půl už budou 4 hodiny, a protože je středa, tak to znamená, že naproti mě už sedí parťák. Když dneska je to parťačka. Je tady po dlouhé době Šárka Resková, naše zpěvačka, myslím naše jako česká, ale vlastně i blanická, my vás hodně hrajeme. Šárko, dobrý den, vítejte na Blaníku.
5: Dobrý den. Jsem teda dost hlasitá.
2: Jste hodně tak, hlasitá, krásně.
5: Dobře, tak to je fajn. Děkuji za pozvání a samozřejmě zdravím všechny posluchače Rádia Blaník a jsem moc ráda, že jsem tady po tak dlouhý době, protože vlastně moje oblíbený rádio je to vaše rádio.
2: No ježišmarja. Šťaby ne. A vy jste tady byla častým hostem, že jo? Řekněme před takovýma 15 lety třeba.
5: No, byla jsem častým hostem, dělala jsem i spoustu akcí s vámi. Nevím, jestli mi tu někdo namazal schody,
2: nebo
5: byl nějaký střih, prostě někdy, co se stává a najednou nic. Ale já jsem to nikdy nezjišťovala a říkala jsem si, tak uvidím, třeba se to za nějaký rok ukáže, co a jak.
2: A už je to tady, kvalita se prostě vždycky prosadí, to víte. Já se teďka všech v těchto dnech ptám, jestli ty 40 jim dělají dobře, myslím teploty venku, jak jste na tom s tím vedrem?
5: No, jak jsem na tom, já jsem na tom asi jako každej, že jsem jak vyvržený vorvaň prostě z vody, tak nohy hore, a pokud můžu, pokud mám volno, tak jsem někde u vody nebo u bazénu a jako osvěžuju se, a nebo jsem zavřená v místnosti a pouštím na sebe větrák.
2: Chápu, a už byla nějaká dovolená?
5: No, já mám dovolenou celý rok, tak proč bych měla mít dovolenou? Ne, já si dělám legraci. Ne, jako mám jít takovou jakoby rozkouskovanou a nebyla jsem teda nikde u moře ani v zahraničí, spíš jakoby na podzim možná si odlítnu někam k moři, ale teď funguju, takže ještě vlastně, jo, budu mít takovou dovolenou, takovou domácí, že pojedu k našim na chatu, teda k mamince. No a tam si udělám nějaké své povinnosti, umyju tam okna, trochu poklidím, pomůžu, no a budu si taky dávat nohy hore.
2: Já myslím, že můžu říct, že vaše jako nejslavnější a řekněme nejzásadnější píseň je Borůvková, že jo?
5: No je, ta se mnou půjde do důchodu a je to docela legrace, já se tomu nebráním, protože někdo mi říká, že už jako přece jí musí mít zhnusenou, ale to je jako písnička, na kterou mám krásný vzpomínky, to tenkrát ještě žil můj muž, to jsme spolu děsně tajně jako chodili a mysleli jsme si, že o tom nikdo neví, prostě láska je strašně sobecká a ubližuje potom samozřejmě všude možně, no a je to zvláštní, protože mám spoustu jiných věcí, když někde zpívám, ty lidi si to zpívají jakoby se mnou, ale jako není to jenom Borůvková, jako je herec jedné role, tak já mám takový pocit, že já jsem zpěvačka jedné písničky.
2: Víte co, Petra Černocká to taky o Saxáně říká, no, ale víte co, dáme si ji na úvod, ať to uvedeme.
5: Dobře.
2: A pak budeme pokračovat a dokonce si dáme vaší píseň jednu poprvé úplně na Vlnách Blaníku. Ale tuhle všichni znáte, Borůvková, Šárka Resková je tady.

0: Sofia na vlnách Blaníku.
1: Pepovi parťáci.
0: A se mnou je tady moje dnešní parťačka Šárka Resková. Šárko, ještě jednou vítejte na Blaníku.
2: Děkuju moc za přivítání.
0: Teď nám tady dospíval Alvaro Soler a to je rodák z Barcelony, z katalánského velkoměsta. Vy jste se narodila v Mariánkách, ne?
2: Já jsem se narodila v Mariánkách, jinak jsem Chebačka, no. Ale v chebský porodnici tenkrát snad malovali, nebo tam dělali nějakou rekonstrukci. A proto moje maminka mě musela vyloupnout na svět, jsem se musela v těch Mariánkách, no to bylo nejblíž.
0: Cheb, tam jste strávila teda kolik let života?
2: 14 let určitě.
0: 14 let.
2: Ale pořád se tam vracím.
0: Vracíte se tam, jsem se chtěl právě zeptat. Jestli byste nám řekla, kde je vám v České republice nejlíp, protože vy jste říkala, že jste na zahraniční dovolený ještě nebyla, to znamená, že to máte tady sježděný v té naší zemi. Tak kde je vám nejlíp v Česku?
2: No takhle, všechno sježděný jakoby nemám úplně, ale jako moc ráda mám jižní Čechy, tam je to opravdu krásný. A čím jsem starší, protože už jsem stará holka, tak se ráda vracím prostě jakoby domů, jakoby za našima, nebo na tu chatu, nebo za maminkou, ale vlastně já jsem zjistila jednu věc, ono si říká, že člověk se nemění, já jsem se hodně změnila za ty 3 roky tak jako velmi zvláštně a vlastně je mi dobře tam, kde jsou dobří lidé.
0: Za které 3 roky?
2: Teďka, za poslední 3 roky.
0: Za poslední 3 roky, jo. A co se stalo? Covid? Nebo?
2: Já jsem, ani covid ne, ale já jsem byla taková vždycky, jakoby, každému jsem pomohla, nechala jsem třeba na sobě i dříví štípat, protože vždycky o mě si lidi mysleli, že jsem taková ta, která má všechno jako pod svou taktovkou, že jako já si poradím a tak. Ale nebo se mi stalo, že jsem si jako by nechala ne zneužit, využít. Já jsem prostě chtěla jako pomoct. Pomoct za každou cenu a ono to taky jako nejde.
0: A v jednu chvíli jste si řekla dost.
2: Já jsem si řekla, takhle by to holka nešlo. A řekla jsem si ne a některý lidi kolem sebe jako asi překvapují, nebo jsou z toho, že třeba řeknu ne, nebo že už si řeknu svůj názor a ne, jako nebojím se jako by to říct jako by nahlas s tím, že to řeknu slušně. Nikoho nepošlu tam, že jo? Kam by správně patřil ano. Ten dotyčnej. Ale jako jo, dokážu si říct, sice jsem na to přišla, no snad ne pozdě, no tak lepší pozdě, nežli později.
0: Přesně tak, než nikdy.
2: No.
0: Šárko, pojďme k té vaší největší hitovce, k Borůvkové. Já mám dojem, že ta písnička a ta deska celá bude mít příští rok nějaké velké výročí, že jo?
2: Jo.
0: Kolik?
2: Já mám takový pocit, že to je snad 30 let.
0: 30 let to bude, 1997, je to tak?
2: Ježíši Kriste.
0: Jak to budete slavit?
2: No, každopádně samozřejmě nějakým určitě koncertem větším. Tak jako mně by se líbilo dělat jako koncerty a jako kdyby to, jenomže prostě dneska je to všechno otázka peněz. Musí za váma být někdo opravdu s balíkem peněz, když chcete mít jako koncert s kapelou a fakt jako, aby to teda jako frčelo a já nedělám věci jakoby za každou cenu, tak si myslím, že určitě nějaký uskutečním a bude toho možná víc, ale jak jste to teďka řekl, těch 30 let.
0: No, uteklo to jako voda,
2: co? To je strašný maso. No, uteklo to jako voda, no. Uteklo to jako voda. A ten text tý Borůvkový je tak strašně krásnej. No, teď jsem se zrovna zamyslela, jestli není trapný, abych ho zpívala ve svých letech, ale není, protože vlastně to je takový jakoby vypovězení, jako co každá žena, babička, holka to prožije, takže jako fajn, no, ale jo, 30, ježišmarka, jo, 30 let.
0: 30 let je jako nic, je vlastně o kolik, o 3 roky starší, ne, o 2 roky starší než Rádio Blaník. To je už teda tím pádem klasika. Teď máme před sebou písničku, kterou jste naspívala se svým synem, že jo? Kam jdou? Tak nám řekněte, jak vznikla ta písnička, která teď zazní na Blaníku úplně poprvé.
2: No, já musím říct, že na to přišel vlastně můj syn, nejstarší, Oťas. A říká, ty mami, jako tohle bychom mohli udělat, to je bezvadný. A vlastně, on to myslím, Elton John a Lady Gaga. Já nevím, jestli Elton John je skladatel. Jo, zkrátka a dobře, dostali jsme na ten duet právo.
0: No.
2: Práva. On to tam nějak vydindal, já ani nevím, jak je to možný. A je to ze slavného muzikálu. A kdybyste mě teďka pleskl po hlavě, tak vám řeknu prostě jeho název.
0: Víte co, ono je stejně nejdůležitější, jak to dopadlo. A to zjistíme právě teď. Poprvé na Rádiu Blaník.

0: Divoký byl kapela z Úval, rok 2003, deska Mezi nima a písnička Znamení. Mám pocit, že byla třetí na té desce. A je tady parťačka.
1: Pepovi parťáci.
0: Jak dobře víte, protože pozorně posloucháte, tak je tady Šárka Resková, česká zpěvačka, která s Blaníkem jde celou tu cestu těch dlouhých 27 let a v roce 1997 vydala tu zásadní píseň Borůvková, která tady před chvilkou zazněla. Potom zazněla píseň, kterou naspívala Šárka Resková se svým synem Otou. Kam jdou, tu už jsme taky slyšeli a teď teda dohráli Bilové. Šárko, mě zajímá, co vy si poslechnete úplně nejradši, když třeba jste sama doma a máte náladu na nějakou hudbu, anebo třeba jedete autem. Co je vaše srdeční záležitost, prosím vás, hudebně?
2: No tak já, když jsem doma, tak mám ráda ticho.
0: Ano, to jsem čekal. A když jedete autem, tak ne.
2: A když jedu autem, tak samozřejmě nechci poslouchat takový ty zvuky, jak mi to auto vrže a tak.
0: Jasně.
2: Tak já mám oblíbenkyně, že jo, svý americký kolegyně.
0: No.
2: Tak já si teďka jedu Shania Twain.
0: Ano.
2: Face Hill. Trishu Yearwood. Rainbow McIntyre. Prostě takový ty americký slavný hvězdy.
0: Jasně.
2: Kteří třeba tady v Česku, jako jo, Shania, ta jo, ta je jako by znám, možná ještě Face Hill taky. Mm-hmm. Ale jinak jako poslouchám muziku, která, takhle, když je dobrá muzika, tak můžu poslouchat cokoliv.
0: Mm-hmm.
2: Jo, to je takový, jako že to člověka obohacuje a dělá mi to dobře. Jako, jo, ještě, co jsem to teďka, jo, poslouchám teďka Marušku Rotrovou.
0: Fakt?
2: Mám normálně její CDčko a teď jsem si ji poslouchala. Očík mi říká, mami, co to je? Já říkám, no, já říkám, tady Marušku Rotrovou si poslouchám.
0: Mm.
2: Tak si s ní jako kvíkám, takže to je podle nálady a já ty nálady mám někdy hodně melancholický, to mám většinu, to je velká část toho roku.
0: No, hodně melancholie.
2: Potom přijde taková euforie.
0: Ano, tak to potřebujete energičtější muziku.
2: Jo, jo, jo, ale jako já se poslechnu, třeba obdivuju Lady Gagu, ale ne z toho komerčního by pohledu, ale protože ona je výborná muzikantka.
0: No jasně.
2: A skladatelka. Což velmi obdivuju. A to, co dělá tu neskutečnou show, to je prostě pro mě to velmi jakoby inspirativní. No.
0: Lady Gaga je unikát, navíc na desce Hackney Diamond, Rolling Stones, té předposlední desky, tak tam si střihla ten duet s Mickem Jaggerem a ukázalo se, že je opravdu fenomén. A přátelé, pokud jí máte ve škatulce, že je to americká hvězdička, která nic moc nedokázala, tak to vůbec není pravda. Ona vyhrávala klavírní soutěže, ona je opravdu multi-instrumentalistka, ale jako na hrozně vysoké úrovni. A navíc má úžasný talent na skládání hitů a ještě ten hlas teda, jo, a ten rozsah, to je něco neuvěřitelného.
2: No proto já si ji nesmírně vážím, ale tady je to takový jako z toho pohledu nějaká jako,
0: no, jasně,
2: nikdo zatím nevidí tu tvrdou práci a jak je úžasná.
0: Tak, zdravíme Gagu, protože nás určitě poslouchá.
2: Jo, Gaguše, no, zdravíme tě.
0: Gaguše, zdravíme. Já, když jsem zmiňoval ten velký rozsah Lady Gaga, tak nemůžu opomenout dámu, který já si strašně vážím, která už nás bohužel opustila, paní Naďa Urbánková. Já jsem ten její projev úplně miloval a do dneška miluju. Vy jste s ní taky naspívala, že jo, jsem tam nějakou tu písničku. Navíc váš muž s ní strávil velký kus života v její kapele. A tak si říkám, že to byla prostě zásadní osobnost české hudební scény a chci, abyste mi to potvrdila. Řekl bych až nedoceněná.
2: No to si pište.
0: Že jo?
2: Několikanásobná slavice.
0: Ona ano. Ona, no ale už je to dál.
2: Ale
0: no.
2: Ona byla i výborná herečka.
0: Je to tak?
2: Jako. A Naďa.
0: Na samotě u lesa, že jo, třeba.
2: No to jsou výkony prostě, které jako jsou neskutečný. A jako ohodnotilo jí jako pár lidí, jako že opravdu je dobrá jako herečka.
0: Takže my ji teďka ale ohodnotíme, že jo?
2: No ne, Naďa.
0: Naďa byla fenomén.
2: Byla, já jsem jí znala hodně blízce.
0: Ano.
2: Spoustu věcí jsme si řekli, které nikdo nikdy neuslyší. A dokázala být i taková rázná, ale vesměs prostě z ní plynula taková laskavost. ale to, co ona uměla rozproudit ty lidi, jak se pohybovala, neskutečně rychle se všechno učila. Já jsem ji nesmírně obdivovala. I můj muž, ještě když žil, tak mi jako vyprávěl, tak mi vyprávěl spoustu věcí o ní. A já říkám, ty Jiří, a vy jste byli docela taková dvojka a měli jste spolu něco, nebo jste spolu něco neměli, jsem byla zvědavá, že jo. A on říká, člověče, nikdy nic. My jsme se měli rádi jako kamarádi, neskutečně, ale prostě jsou určitý věci, které jako se netahají do nějakého vztahu nebo do nějakého krátkého románku.
0: A no vy... prostě byli párek přátel.
2: Byli.
0: A my si za chvilku tuhle písničku dáme v podání Michala Davida.
2: Určitě.
0: Mám tady partiečku Šárku Reskovou. Posloucháte Blaník.

0: Michal David, muž, který s námi oslavil narozeniny. 27. na Konopišti. Pepovi parťáci. Je tady moje dnešní parťačka Šárka Risková. Šárko, před chvilkou jsme mluvili o paní Nadě Urbánkové, teďka ještě mimo vysílání jste mi to strašně moc řekla. Škoda, že jsme to nemohli vysílat, protože to bylo parťáku, hezké.
1: Ne, můj drahý, to si nechte pro sebe.
0: To já si nechám pro sebe, nebojte, ale teď tady koukám na internetu. Kulturní dům Liteň. Šárka Risková zpívá hity Nadě Urbánkové 14.10. a vstupenky ještě jsou. Vy máte normálně program, kde zpíváte Naděny písničky?
1: No, protože když jsme se spolu bavili s Naďou, tak říká, hele, ty písničky jsou jako, co dělám, tak jako byla by škoda, aby jako skončili v propadlišti dějin, tak jako, ona mi říká, ty vole, Šárko, kdo jiný by je měl zpívat než ty? Já říkám, no já strašně jako ráda. A to u toho byl ještě i můj muž. A já už tenkrát, ještě než jsem se rozhodla, že budu zpívat i Nadiny písničky, tak mám i na svojí desce písničku Nic moc, kterou složil Jirka a Naďa ji zpívala. Tenkrát jsme ji dělali i v televizi na Silvestra, tak to bylo docela úspěšný. A vlastně ty Nadiny písničky, jako ono mě to tak pojí i s tím manželem, i když to není. Dneska už se umím usmát a jenom občas prostě mám kolem žaludku takový divný pocit, nebo se mi chce bulet, ale už se dovedu usmívat, takže ono mě to tak jako hezky propojuje, už je to příjemný, už to jako nebolí. A Naďa mi dala svolení.
0: No tak komu jinému, jak sama říkala. Možná se může stát, že někdo teď poslouchá a říká si, kdo byl vlastně ten její muž. Byl to pan Jiří Brabec samozřejmě, velký hudebník, jeden z lidí, které já jsem viděl snad nejvíckrát v životě, myslím jako v televizi nebo na počítači, protože já jsem vyrost absolutně na návštěvních dnech Šimka Grossmana.
1: Fát.
0: A tam, no jasně, a tam prostě on hrál naprosto klíčovou roli, že jo, s Františkem Ringo Čechem a tak dále. A pokud znáte videoklip třeba Vilém peče housky, tak tam Jiří doslova exceluje. Jo. Cihlu, pánové, cihlu. To jsem zvědavý, jak dlouho jí to vydrží.
1: To vlastně Mínek, teda Dominik, Jiřího syn, tak on schraňuje všechno, vlastně mu 23 let, mu bylo v červenci, a schraňuje všechno od tátovi, dokumenty a když skládá muziku a já vždycky říkám, Jerry Lee Lewis jako byl prostě, táta ho měl jako za takový vzor, jako bezvadný jakoby muzikant a Jerry Lee Lewis byl dobrý i ten jakoby zpěvák, že jo, takže a měl to taky docela jako stížený ten osobní život, když se člověk zamyslí, jak ho strašně jakoby odsoudili. To je ale na jiný povídání.
0: To je na dlouhý povídání,
1: na
0: hlavně.
1: Dlouhý
0: teď
1: povídání.
0: Máme asi 20 vteřin.
1: No, já vím.
0: Šárko,
1: tak řekněte.
0: Já řeknu, pojď a dej mi pusu.
1: Jo.
0: Jo.

0: Šárka Resková, pojď a dej mi pusu. Teď mi to tady zpívala unizono, to je teda zážitek, vám řeknu.
1: Pepovi parťáci.
0: Je to dneska moje parťačka, Šárka Resková. Šárko, já už jsem nakousnul to, že máte ten program s písněmi Nadi Urbánkové. A zajímá mě, kolik vy stihnete koncertů takhle za rok?
2: No, ono vlastně, já vždycky říkám, že mám vystoupení a někdo mi řekl, že vlastně koncert je už to, jenom že jako vystupuju jako na tom pódiu, jo. Dneska je to o tom, že si vemu flešku, jako no. Všichni z branže, protože pořadatelé šetří.
0: Všichni ne, to neříkejte.
2: Většina. Je to většina, prostě veme se fleška, zasune se, zpíváme samozřejmě živě, ale muziku si vezeme na té flešce.
0: No.
2: Takže už i to, takže to je koncert, protože já vždycky říkám, že vystupuju. A pro mě je koncert ten, že prostě dělám koncert, je to hodinu a půl, hodinu 40, mám za sebou prostě kapelu, zboristky, zboristy a je to ono. Já nedělám věci za každou cenu a tohleto, ty vystoupení, co třeba mám, tak je to takový, že přijedu, prostě dám zvukařovi flešku.
0: No a co se týče těch počtů, tak těch vystoupení s fleškou uděláte za rok kolik?
2: Já jsem to nepočítala.
0: Tak zhruba, je to 170 nebo 8?
2: Já nevím, jestli je 5-6 třeba jako za měsíc.
0: 5-6 za měsíc, to znamená 5x10 je 50, 2x5 je 10, 60 vystoupení za rok.
2: Ale to je jenom teďka vlastně, protože já jsem tak 2 roky jako nějak, prostě to nešlo. Mm-hmm. Nemohla jsem vystupovat, tak teď se to jakoby rozjíždí, vypadá to, že to je fajn. Vlastně teďka v sobotu zpívám na festivalu v Hošticích, takže tam se docela jakoby těším, ale já bych si to představovala prostě mít kapelu prostě mladých kluků, jako který prostě to jedou a jako jezdí, to by bylo fajn.
0: No a takže plánujete postavit kapelu?
2: No já bych postavila kapelu.
0: A my můžeme vyhlásit konkurs tady teďka?
2: Tak jako to by bylo takový, jakože jo, můžeme vyhlásit konkurs, ale to by bylo takový.
0: Tak jo, tak hledá se kdo, bubeník?
2: No to by musel být bubeník, pianista, kytarista, basák.
0: No výborně, tak prosím vás, basáci, bubeníci, zpívali, kytaristi, prosím vás, musíte hlavně zpívat taky k tomu, jo, to je důležitý. Pokud chcete hrát s Šárkou Reskovou, tak nám napište na studio@radioblanik.cz, my předáme kontakty a bude konkurs, a tom konkurzu vznikne nová kapela Šárky Reskové. Takhle
2: mi,
0: jednoduchý to
2: ale je. Vy mi pomůžete vybrat, jo?
0: Jakože bych byl v porotě.
2: No.
0: Můžu přijet, no. A můžu vzít fajn. Ještě třeba našeho ředitele.
2: Můžete vzít, koho budete
0: tak
2: chtít.
0: Dané Rumpíku, on teď sedí za volantem. Dané, jsi v porotě, prosím tě potom, jo? Šárko, prosím vás, já jsem moc rád, že jste přišla k nám na Blaník po dlouhé době.
2: Já taky, opravdu jsem šťastná a vážím si toho. No, mám radost.
0: Já si toho taky vážím. Mějte se krásně a zase někdy naschledanou.
2: Vy si mějte taky krásně a zdravím všechny posluchače a hlavně, ať vám to takhle šlape.
0: No, Ježíš Maria, děkujeme moc krát. Za chvilku Rednex a Wish You Were Here, cash bys tady byl. Posloucháte Blaník.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Wish You Were Here a Rednecks na Blaníku. Krásnou středu, hezký skoro podvečer. Takový byli Pepovi parťáci, taková byla Šárka Resková a po 17. hodině už třeba nedvědi máme jen sebe.
1: Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe.
0: Taky Karel Gott a to musím zvládnout sám. Nebo Václav Neckář, doktor Damdydam. Ale hlavně na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude zase jasno. Sluneční brýle si tedy rozhodně nenechte doma. Teploty v maximech vyšplhají na 30 stupňů a foukat bude jenom slabý vítr. Toliko počasí. Na řadě teď jsou informace ze silnic.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Na trase z Nymburka na Kolín za odbočkou na Poděbrady zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Jezdí se kyvadlově, kolona se tvoří v obou směrech. Kolonu očekávejte taky na dálnici D10 mezi 9. a 11. kilometrem směrem z Prahy na Drážďany. Důvodem je dopravní omezení. Pozor si dejte taky na dálnici D5 mezi 28. a 22.

0: 20. kilometrem ve směru do Prahy. Na krajnici probíhá čištění vozovky a na dálnici D11 na 29,5 kilometru směr Hradec Králové nepřehledněte poruchaný osobák.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Dneškem startuje velká obalová revoluce. Situace v třeboňských rybnících je kritická. Veřejnost může pomoci s výzkumem půdy. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V Evropské unii začínají platit nová pravidla pro obaly. Týkají se firem i obchodníků. Cílem je snížit množství odpadů a taky škodlivých látek. Mezi první změny patří omezení tzv. Věčných chemikálií v potravinových obalech. Lidí v exekuci v Česku dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí jich bylo téměř 590 tisíc. Meziročně to je přibližně o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních údajů mapy zadlužení. V třeboňských rybnících vyschla už třetina vody. Situace je podle rybářů kritická. Kvůli suchu začaly předčasné výlovy některých rybníků, protože ryby by jinak uhynuly, jak potvrzuje ředitel třeboňských rybářů Vladimír Kukačka.
4: Některé ty rybníky, hlavně ty menší, které právě mají už jako kritický nedostatek vody, a my ho vyhodnotíme s nějakým předstihem, že už by mohlo dojít k nějakému zdravotnímu ohrožení, tak se snažíme ty obsádky, ty ryby odlovit, přesunout je do nějakého rybníka, který ještě nějakou tu trochu vody má. Následně jsme teda museli už asi u 10 rybníků přikročit k dovylovení těch ryb.
3: Podle Kukačky třeboňské rybníky za týden ztrácí skoro 3% celkového objemu vody. Lidé se mohou zapojit do výzkumu zdraví půdy v evropském projektu ECHO. Na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze si můžete po předchozí domluvě vyzvednout testovací sadu, prozkoumat půdu třeba na své zahradě a data poskytnout vědcům. Cílem projektu je s pomocí veřejnosti zmapovat až 16,5 tisíce lokalit v Evropě. Tolik zprávy a dál je s vámi Jirka.
5: A já přeji hezkou středu.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
5: A protože 17. hodina už odbyla, tak jdeme hned na další hezkou českou. Tady jsou Kabáti, Houby magický, za chvíli Dalibor Janda a Vchází bez vyzvání. Přeji tedy krásný poslech Blaníku a užijte si české písničky.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: další krásný letní den. Já doufám, že si užíváte sluníčko, které nám dnes bude kouzlit. No a zítra si můžete po 9. užít další tajemný rok. Já trochu navodím atmosféru. Když máme to teplo před námi a taky v posledních týdnech si užíváme léto, tak jednoho roku jsme řešili pravý opak.
1: Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
0: Tak vzpomenete si, který to byl rok? Pokud ano, tak zítra po 9. hodině to dejte vědět Petrovi Slívovi a Adéle Zahradníčkové, protože tajemný rok se vypraví právě do období, kdy teda opravdu pořádně mrzlo.
2: Tajemný rok
3: na Rádiu Blaník.
0: A ještě si budeme hrát písničky jen a jen z toho konkrétního roku. Petr Slíva přidá další a další nápovědy. A jestli v tom roce zároveň měla premiéru i tato písnička, to už nechám na vás. Máme jen sebe a nedvědi.

Iva Max na rádiu Blaník, za chvíli Karel Gott. To musím zvládnout. To musím zvládnout sám. Já si myslím, že každý z nás dnes musí zvládnout asi od 7:45 další desítky minut až do západu sluníčka se aspoň jednou podívat na oblohu, protože další tak výrazné zatmění slunce na našem území prý bude až v roce 2075. Já nevím jak vy, ale já se to asi nedožiju. Každopádně dneska večer to bude stát za to. No a Karel Gott za chvíli, hrajeme si totiž hezky česky.

0: Slovenská skupina No Name a písnička Žili. Ano, taky Igor Timko je jeden z hlasů naší písničce Slunce dál svítí a myslím si, že je to velmi důležitý hlas.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Protože v okamžiku, kdy zazní písnička Slunce dál svítí, hezky celá, tady to je ukázka.
2: Slunce dál.
0: Tak na konci té celé písničky, až dozní, volejte 800 109 109, protože jste v naší hře, ve které se hraje aktuálně o 5000 korun. My vám položíme otázku, kdo pak to zpívá tu konkrétní část písničky, a když to uhodnete, 5000 máte doma. A když ne, tak částka se přičte k té další hře a k další a k další. Jako v pátek, kdy jsme hráli dokonce už o 15000 korun, v pátek se dovolala posluchačka Renata z Čerčan a ukázka byla tato.
3: Tohle místo je všude kolem nás, stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
0: A kolegyně Iva Lecká, ta se zeptala úplně jasně.
4: Kdo to zpívá?
0: Napětí?
5: Kateřina Marie Tichá.
4: Kateřina Marie Tichá. Definitivní poslední odpověď. Je to tak! Je to tak!
0: 15 000 korun vyhrála Renata z Čerčan minulý týden. No tak držím palce, až s námi budete hrát hru Slunce dál svítí, vracíme se k 5000ovce, ale i to jsou moc hezké peníze.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za chvíli Eva Farna a Miraj a písnička Vzpomeneš si, tak já doufám, že si vzpomenete, až se dovoláte do Blaníku.
6: Příběhy s dobrým koncem.
1: Přesně takové máme nejradši.
6: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
1: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole?
6: Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND,
1: kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
6: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte

0: Hranice. Komplikace hlásí taky dálnice D10, a to mezi 9. a 11. kilometrem směrem z Prahy na Drážďany. Kvůli dopravnímu omezení se tu vytvořila dlouhá kolona. Dálnice D5 mezi 28. a 22. kilometrem směr Praha. Na krajnici tu probíhá čištění vozovky, tak tam dejte pozor a silničáře hlavně nepřehlédněte. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a teď už jsou na řadě opět zprávy s Dominikem.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Očekávaná astronomická událost se blíží. U Třeboně havaroval autobus. V Plzni si lidé vyzkouší různé sporty zdarma. Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Slunce se večer schová za měsíc. Z naší republiky uvidíme částečné, ale velmi výrazné zatmění. Slunce bude zakryté z takřka 90%. Úkaz začne zhruba v 19.19, maximální fáze nastane ve 20.10. Počasí nám bude hrát do karet, na celém území republiky má být jasno. Nezapomínejme ovšem na dostatečnou ochranu očí, jinak nám hrozí poškození zraku. Chmelaři letos očekávají podprůměrnou úrodu i horší kvalitu. Dnes to uvedl předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele České republiky Jiří Smetana.
4: Sucho, který je katastrofální v letošním roce a který je bezprecedentní, tak napovídá to, že ta letošní sklizeň bude velice špatná, zřejmě jedna z nejhorších v posledním období. A to, co se týká výnosů, hektarových výnosů, tak hlavně alfa hořkých látek, které určují kvalitu chmele.
3: Doplním, že chmelaři odhadují úrodu až o 20% nižší oproti průměru. V ceně piva se prý ale menší úroda neodrazí. 4 lidé se odpoledne zranili při nehodě autobusu u Třeboně na Jindřichohradecku. Vozidlo narazilo do stromu. V nemocnici skončil řidič se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku a jeden nezletilý s lehkým poraněním. Další 2 nezletilé záchranáři ošetřili na místě. V sobotu začíná v Plzni festival Sportmánie, největší sportovní akce pro veřejnost. V parku za obchodním centrem Plaza se představí bezmála stovka sportovních klubů či spolků. Děti, mládež i dospělí si budou moci zdarma vyzkoušet různé sporty. Festival potrvá do 23. srpna. Tolik zprávy a teď už se k mikrofonu vrací Jirka.
5: Je to tak, přeji krásnou středu.
1: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
5: A včera po 16. hodině navštívil Blaník Honza Riedl a potěšil speciálně řidiče na Vysočině. Má pro ně 2 skvělé zprávy a pokud jste to náhodou neslyšeli včera, tak uslyšíte i za pár minut. Každopádně teď ale Marie Rotrová a zřejmě letos nikde nejsou kytky, my si totiž hrajeme hezky česky celé léto. Radio Blaník. Minuta a bude 18. hodina, s vámi je Radio Blaník, přejeme krásný poslech.

0: Teď na Blaníku krásnou středu vám přeji. Včera po 16. hodině tady byl Honza Riedl, blanický dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic, a bavili jsme se o tom, že radost budou mít speciálně řidiči na Vysočině.
1: Tento týden bude končit oprava vozovky na silnici 38, to jsme mezi Jihlavou a Havlbrodem, a to není všechno, protože my uděláme radost i na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Tam klidně se stálo na tom pitomém kivadle i 40 minut. Vím to, já jsem se tam to trošku jako vyhejbal, já jsem tam teďka nejezdil, ale vím to, jo, taky jsem tam odsaď měl pár telefonátů. Tak to je taky oprava vozovky, která tenhle týden bude končit, to znamená i mezi Humpolcem a Pelhřimovem bude svatosvatý klid.
0: Tak a celé povídání najdete na webu radioblaník.cz, tak si to můžete poslechnout, pokud vás zajímají naše silnice a dálnice. Teď ale Lucka Vondráčková a písnička Vítr, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto. A za chvíli Vladimír Mišík.

0: Spice Girls teď na Rádiu Blaník. Krásnou středu přeji a mimochodem, taky jste nás poslouchali asi o půl deváté dneska ráno.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Ano, bylo to o půl deváté. Dneska zajímavý příběh naší posluchačky a včera našeho posluchače. Oba mají neskutečný zážitek s kolem. Náš posluchač včera říkal, že díky kolu našel tu pravou lásku.
3: Dobré ráno přeji.
4: A vy jste nám poslal krásný příběh. Adelka ho přečte.
5: Bývalá přítelkyně mě donutila koupit kolo, po roce jsme se rozešli a já sjel projet na tom kole a v nepřehledné zatáčce jsem se srazil s protijedoucí ženou a s ní jsem dodnes. Tak děkuji kolu.
4: To je nádherný příběh, opravdu jste spolu dodnes.
3: Ano.
0: Krásné příběhy nám píšete na číslo 603 118 118. Klidně pište dál. Každé ráno vybereme jednu z SMSek, kterou odměníme cyklistickým balíčkem od MND, který obsahuje cyklistickou láhev, cyklistický paťoh, reflexní pásku, cyklistické nářadí a sadu osvětlení na kolo. A možná to bude právě ta vaše historka či vzpomínka. Zítra tak nám napište do Rádia Blaník na 603 118 118 váš zážitek s kolem a tím ještě nekončíme. Na stránce www.mnd.cz/radio můžete už teď hrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Tak se přihlaste a určitě to zkuste.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
0: A za chvíli David Dale a písnička Akorát a nebo Gump.
1: Slunce dál svítí.
2: A pro vás to navíc znamená.

0: Gump a písnička Život je pes a v tuto chvíli už Adelčina středeční energoporadna.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Když se řekne solární elektrárna, většina z nás si představí jen panely na střeše. Ty jsou sice nejvíc vidět, ale celá fotovoltaika funguje jako složitý organismus. A stačí, aby v tomto propojeném řetězci selhal jeden jediný detail a přestane fungovat celý systém. Právě proto přistupuje společnost Solar Energy Service and Care k servisu komplexně. Více nám o tom poví Tomáš Hůzl právě ze společnosti Solar Energy Service and Care. Tomáši, které další části jsou vedle panelů takhle klíčové?
3: Fotovoltaické elektrárně neodmyslitelně patří střídač neboli invertor a pro lepší efektivitu i bateriové úložiště nebo dnes populární wallbox pro domácí nabíjení elektroauta.
2: Jak moc v českých podmínkách dostává zabrat střídač a na co si dát pozor u baterií?
3: Všeobecně je u střídače potřebné mít umístění dle požadavků výrobce, tedy větranou technickou místnost. U baterií je ideální konstantní teplota okolo 15 stupňů.
2: Může špatný kontakt na jediném kabelu ohrozit chod celého systému?
3: Zcela jistě může. V uvolněném spoji dochází ke zkratu a vzniká jiskra, která může způsobit i požár.
2: Proč v Solar Energy Service and Care přistupujete k elektrárně jako k jednomu propojenému celku?
3: Naše dlouholeté zkušenosti nás naučily, že je třeba fotovoltaickou elektrárnu vnímat jako celek. Když něco drobného nefunguje, může to mít vliv na celkové chování fotovoltaické elektrárny jako takové.
2: Tomáši, velký dík za váš čas a užitečné informace. V našem příštím díle probereme konkrétní postup, jak si servisní prohlídku snadno domluvit a na jakou infolinku zavolat. Dnes byl naším hostem Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu, máme něco extra na našem webu. Mohou vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun. A k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Víc už na našem webu radioblaník.cz. A za chvíli Helena Vondráčková a Čas je proti nám. Já si myslím, že ten blanický čas, který ukazuje za 6:45, zároveň napovídá, že zhruba za nějakou půl hodinku začne to očekávané zatmění slunce. Obloha jako vymetená v celé naší zemi, to se to bude pozorovat. No prostě sluníčkové léto.
1: Každý dobře ví, že není šunka jako šunka.
4: Tahle je odleka a hlavně má rovných 7,5 kila.
1: Udělejte si radost a užijte si tu nejlepší českou grilovačku, kterou vám možná už brzy osobně přivezeme.
4: Přihlaste se na našich stránkách radioblaník.cz do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: A pak už jen buďte ve střehu.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Petr Naď a písnička Jsme svoji teď na Blaníku. Krásnou středu, hezký poslech. Čekají nás písničky na přání po 7. hodině. Těšte se na písničku Miluju tě. Tedy Hradišťan, Jiří Pavlica, skupina Jelen a pak taky skupina Krištof. Písnička Ženy. A taky Petr Kolář, Ještě, že tě lásko mám. Ještě, že tě lásko mám. Blaník bude hrát hezky česky a navíc podle vás, protože tady budou písničky na přání. Teď ale ještě v rychlosti mrkneme na silnice.
1: Blaník za volantem.
0: Podrobnosti pro nás má Vlaďka z ředitelství silnic a dálnic.
2: Z opatrností projíždějte na dálnici D52 ve směru na Brno. Na 14. kilometru došlo k dopravní nehodě s únikem nebezpečné látky na vozovku. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 173. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou vozidel mezi 36. až 45. kilometrem z důvodu prací na vozovce počítejte na dálnici D10 ve směru na Turnov, ve které se zdržíte více než půl hodiny.
0: Přejeme šťastnou cestu. Dopravní linka Rádia Blaník má číslo 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čeká nás krásný jasný večer k pozorování zatmění slunce anebo Perseidu, tak to je úplně ideální počasí, které nakonec nad ránem sníží teploty až na 13 až 8 stupňů Celsia. V údolích ale může být pouhých 5. Zítřek zase plný sluníčka a teploměr od 25 do 30 stupňů. Rádio Blaník.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Vojtěcha Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: Až Bloňka a 19. hodina je tady a s ní taky písničky na přání. Hned na úvod ale dovolte, abychom zahráli všem Klárkám, které dneska slaví svůj svátek. Milé dámy, my vám přejeme všechno nejlepší a tady máte od nás písničku Arnošt Pátek.
0: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

Arnošt, pátek a poslední prázdniny, no a právě teď na Blaníku budeme hrát písničkové přání, první dnešní, které dorazilo z Pardubic, napsal nám Michal, abychom zahráli Lucii a písnička je pro jeho přítelkyni, se kterou právě bojují na porodním sále a dál ještě pro jeho nenarozenou dceru Lucinku, která si dává na čas, ale snad se to stihne do zatmění slunce, píše budoucí tatínek Michal. Michale, my vás zdravíme a posíláme tedy, když to bude Lucinka, skupinu Lucie a rádi. A zdravíme Pardubicko, ať to dopadne dobře.

Skupina Lucie a písnička Srdce a teď už od Plyšáčka se Znojma Petr Kolář, Ještě, že tě lásko mám, a Plyšáček vzkazuje: kočičko, k tvým narozeninám přeji ti sám tvoje sny, ať se ti splní, čertice, ať na klíně ti vrní, k tomu štěstí plný váček, to ti přeje Plyšáček. A my z Rádia Blaník posíláme písničku

Trkolář a písnička Ještě, že tě lásko mám, a budeme hrát písničkové přání pro jednu maminku a manželku Jitušku. Došel vzkaz od Lenky z obce Velká Chyška a přeje ze srdce jen to nejkrásnější, hlavně zdraví, štěstí, lásku a radost, a se vzkazem, ať máš každý den důvod k úsměvu a splní se ti všechna tvá přání. Děkujeme ti za tvoji lásku, péči a za to, že jsi, a máme tě neskutečně rádi. To vzkazuje Milča, Lenička, David, Amalka, Valinka, Michalka, Mijuška a taky Martin. A pak se podíváme ještě jenom na chvíli do Vilémova u Kadaně. Denisa napsala taky o stejnou písničku od Olgy Lounové. Jsem optimista, vše nejlepší k narozeninám přeje Ivance, hodně štěstí, zdraví, radosti, Deniska s Bohouškem.

A teď budeme hrát skupinu Pink Floyd z Ostravy, napsal Roman a prosí o zahrání rockové klasiky od skupiny Pink Floyd pro všechny studentky ošetřovatelství, rehabilitace a laboratorních metod, které učil. Romane, posíláme Pink Floydy.

0: skupina Pink Floyd právě teď na Blaníku a máme pro vás jednu aktualitu.
1: Rádio Blaník, mimořádné zprávy. Rádio Blaník.
0: Je to aktualita, o které jistě víte. Za minutu začíná úchvatná nebeská podívaná. Měsíc se postaví do přímky mezi planetu Zemi a Slunce a tím, že dopadne stín měsíce právě na místo, kde se teď nacházíme, způsobí to takzvané zatmění Slunce. Slunce bude zakryté z více než 85% a v Česku tak bude vidět nádherně zatmění Slunce. Naposledy se takto výrazné zatmění naskytlo nám Čechům ještě v minulém tisíciletí v roce 1999. No a dalšího takového zatmění se dočkáme až za téměř 50 let, jak říká astronom Petr Horálek.
2: Ve večerních hodinách ve 8:45 budeme moci pozorovat částečné zatmění Slunce, které bude největší svého druhu na našem území až do roku 2075. Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu Slunce a hned vzápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu. A díky tomu, že měsíc je v novu, tak se odehraje na bezměsíčné noci a budou pozorovatelné i ty slabší meteory.
0: Tak vám přejeme krásnou podívanou. Zatmění Slunce začíná pomalu a pozvolna právě v těchto vteřinách a vrchol bude ve 8:45.
1: Rádio Blaník.
0: No a písničky na přání pokračují. Za chvíli Monika Absolonová a najednou a taky třeba slovenská skupina Elan nebo Michal Tučný.
1: Ještě více písniček a navíc bez zbytečného povídání.
3: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
1: Od 7 písničky na přání.
3: Od 10 písničky z lásky.
1: Každý večer na Rádiu Blaník.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Z Chvalkovic u Bučovic napsal Honza, abychom zahráli písničku pro skvělou partu Na chalupu, a vybral Michala Tučného. Rádi posíláme.

0: Hned plníme na Blaníku další písničkové přání z Kolína od Ládi, který napsal: Moje milá Mili, přeji ti vše nejlepší k tvým narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, hodně společných let, radosti a spokojenosti, a kdybych měl tu možnost zpomalit čas, tak bych to moc rád pro nás zařídil. A to ostatní, co si přeješ, se určitě splní a já budu u toho, napsala Láďa. Tak si dnešní slavnostní den pořádně užij. Vybral skupinu Elán a písničku Znovu sama dotkni, a mimochodem z Olomouce napsal taky Pepa, abychom zahráli písničku, a k tomu dodal: text písničky řekne všechno a není k tomu co víc dodávat. Tak to je pravda. Zdravíme Olomouc i Kolín a tady už je slovenská skupina Elán a Znova sama dotkni.
1: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

Slovenská skupina Elán a písnička Znova sama dotkni. 8:02 a plníme hned další písničkové přání. Z Medlova dorazilo, abychom zahráli Zlobišákovi Klárce k svátku a pro radost od mámy, táty, sourozenců, babičky s dědou písničku Najednou. Je to pohádková písnička a zpívá Monika Absolonová. Klárku taky moc zdravíme z Planíku a posíláme písničku.

0: život svůj.
1: Monika Absolonová, písnička Najednou a z Horní Černé dorazil vzkaz a ten přečtu přesně tak, jak nám přišel. Halo, halo, dnes je ten slavný den, kdy naše Michalka slaví své první kulatiny. Milá Michalko, k dnešním 10. narozeninám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ať si stále tak veselá a tvůj smích nás vždycky rozesměje a máme tě moc rádi. Vše nejlepší přeje mamka, taťka, sestřička Anička a celá rodina a my taky z Rádia Blaník a písnička narozeninová Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, jenom pro Michal.

To přejeme taky z Blaníku a hned vybírám přání, které došlo kousek od Klatov. Z Petroviček Majdalenka napsala, abychom zahráli Jarušce ze srdce chce popřát k polokulatým narozeninám a do další 55. Hlavně dobré zdraví, kopec štěstí, hodně lásky, nikdy nekončící radost, z milovaných holek Haninky a Elišky kolem sebe jen samé lidi s dobrým srdcem a splnění snů a přání letí sluníčkový pozdrav a zdraví Majdalenka. Je tady PS, poděkování za péči posíláme i my, rajčata, muškáty a všechno to lubení, o které se celé hodiny denodenně stará. Tak my moc zdravíme právě Petrovičky u Klatov a taky Jarušku, pro kterou je písnička. A hned přidáme k ní ještě jednu, protože je tady přání od Divokého Byla a Lahůdky a k tomu ještě vzkaz. Ten vzkaz by měl být v tuto chvíli taky pro maminku. Vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a radosti a splnění všech přání posílá Jakub se vzkazem: děkuji ti za všechno, co pro mě děláš a přeji ti krásný den plný úsměvů. Kubík z Vránové Lhoty nám napsal a tady už je Divokej Byl a Lahůdky.

0: Divoký byl a písnička Lahůdky, za chvíli Miluju tě, Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan.
1: Chybíš mi čím dál tím víc, a tak na křídlech holubic.
0: A taky skupina Krištof, posloucháte písničky na přání. Ve středu, kdy prožíváme zatmění slunce, méto se obloha nezatáhla, skutečně zatmění slunce, podívejte se na oblohu, pokud řídíte, tak raději zastavte a přejeme hlavně krásnou středu. Za minutu 7:45.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A hrát teď budeme Michaela Jacksona, zahrajeme ho Sofince Havlíčkové z Vrbové Lhoty k dnešním 11. narozeninám, ať se daří v tom, co jí baví a splní se jí všechna přání. A je tady vzkaz Sofy, krásné narozeniny.

To byl Michael Jackson tady u nás v písničkách na přání a dnes budeme hrát taky písničku Ženy od kapely Krištof pro Péťu se vzkazem vše nejlepší k narozeninám, hodně lásky, štěstíčka a zdravíčka, pevné nervy a ať se ti splní vše, po čem toužíš co nejdříve. Jsi naše a máme tě rádi. To vše a mnohem více přejí holky z Ložnice F2 z Drahonic. Tak my taky zdravíme a tady už je skupina Krištof a slibovaná písnička Ženy.

skupina Krištof a teď Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, Miluji tě a tři přání k tomu. Ze Smržovky napsal Patrik, abychom zahráli mamince k dnešním narozeninám za celou rodinu. Hodně štěstí a hlavně hodně zdraví a hodně lásky, ať se tento rok splní všechno, co si bude přát. To přeje syn Páťa. No a pak je tady vzkaz od Ilonky Dvořáčkové. Z Nedvědic nám napsal, abychom zahráli taky písničku, a to pro maminku paní Ilonu Bielkovou z Jehnic, která by dnes oslavila 90 let a jsou to už 2 roky, co nás opustila, píše posluchačka Ilona, ale v našich srdcích je na pořád. Díky dcery Ilona, Zdeňka, syn Pavel s rodinami a než pustím písničku, tak ještě třetí přání od Ládinka, taky písnička Miluju tě a písnička je tady konkrétně pro lásku Pavlínku do Velkého Karlova, že jí moc miluje a tu cestu zvládneme, slibuji, píše Ládínek. Tak Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, Miluji tě.

0: To je písnička, která se vešla ještě před 8 hodinou večerní, ale my dnes budeme hrát ještě docela dlouho, protože těch písniček, těch tady je. A koukám, že jste vybrali na dnešní večer i Štěpána Kozuba.
1: A někdy se bojím, že přijdou fámy.
0: A taky Věru Špinarovou a písničku z filmu Jednoho dne se vrátíš, tedy Tenkrát na západě. A taky Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalt a Černý páv. A spousta dalších a dalších, třeba Jožin z Bážin nebo Michal David, tak za chvíli hrajeme podle vás, ale hlavně hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Právě v tuto chvíli a hlavně za pár minut nám bude vrcholit zatmění slunce, které bude další takové až za 49 let. Vrchol má nastat krátce před čtvrt na 9 a bude z nějakých 85% sluníčko zakryté měsícem. Co se týká dnešní noci, zůstane jasná a budou padat hvězdy, tak se připravte na Perzejdy a teploměr v noci klesne na 13 až 8. Zítra přes den zase spousta sluníčka a teploměr vystoupá na 25 až 30 stupňů.

0: Frélich na Rádiu Blaník.
1: A já přeji krásnou středu, hezký poslech, 8. hodina už odbyla a my dál plníme vaše písničková přání. Jirka napsal z Chomutova, abychom zahráli písničku Poupata pro Kláru Kouřilovou z Chomutova a vzkazuje: milá Klárko, k dnešnímu svátku vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať se všechno vydaří. To přeje Hanka, Lukášek, Laurinka, Jirka, Méďa, Béďa a Klárinko, máme tě moc rádi, ty naše poupátko, tady vzkazuje Jirka z Chomutova. My taky z Blaníku posíláme písničku. A všechno nejlepší.

A na Blaníku bude znít taky Jožin z Bážin, a to za malou chvíli, protože je tady vzkaz, abychom zahráli Jožina z Bážin. Napsal Miroslav z Prachatic, abychom hráli pro Klárinku Kurucovou z Velešína. Je tady vzkaz: Klárinko, všechno nejlepší k tvému svátku, hodně zdraví, samé radosti, žádné starosti, ať ti to pořád pěkně šlape. Pišta, ať je na tebe stále hodný, a to přeje Jana a Mirek z Prachatic a taky my z Rádia Blaník. A tady už je písnička Benjo Band Ivana Mládka, Jožin z Bážin.

to byl Jožin z Bážin na Blaníku a za chvíli taky Arakain a Lucie Bílá písnička, která letí pro pana Rudolfa k jeho jubileu k 60 letům. Je tady vzkaz, milovaný tatínku a dědečku, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, hodně štěstí, plno síly, dobrou náladu a to vše přeje manželka Jarka, děti s rodinami a vnoučata a taky my z Rádia Blaník. Zdravíme Těchlovice u Stříbra a tady už je Arakain a Lucka.

Arakain, Lucka Bílá a Zimní královna. A teď taky Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš. Je tady vzkaz ze Sedlčan. Dnešního dne se dožívá krásného kulatého životního jubilea paní Alenka Doležalová. A k dnešním narozeninám a zítřejšímu svátku přeji hodně zdraví a děkuji za celoživotní lásku a péči manžel s dětmi a jejich rodinami a vzkazují milá Alenko, máme tě moc a moc rádi. No a pak je tady ještě vzkaz od Šárky, než pustíme písničku a budeme hrát Věru Špinarovou díky vzkazu z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku, zahraj prosím Klárce. No a to je všechno.

Věra Špinarová a písnička Jednoho dne se vrátíš. A hned za chvíli Karel Gott, Být stále mlad. Písnička je pro tatínka a dědu, který dnes slaví narozeniny, se vzkazem pevné zdraví, spoustu elánu, energie na rozdávání, ať tě život stále baví a máš kolem sebe samé důvody k úsměvu a co nejvíce vnoučátek, která ti jednou budou s radostí pomáhat. Máme tě rádi, vzkazuje manželka, děti a vnoučátka. A pak je tady ještě z Přelouče od Lady přání o písničku Být stále mlad a ještě další dvě přání o písničku Být stále mlad. Tak já si pomůžu tady tou krásnou hudbou a jdeme na tu Přelouč. Tady je vzkaz od Lady. Dobrý večer, zahrajte písničku k narozeninám Být stále mlad. A se vzkazem, náš milovaný Kubíčku, právě dnes slavíš své 20. narozeniny a my ti z celého srdce přejeme hlavně kupu zdraví, lásky a štěstí, ať se ti daří na vysoké škole i v práci, ať tě mají všichni pořád tak moc rádi a plní se ti sny a hlavně pořád zůstaň takový Božan, jaký jsi od narození. Maminka, ségra, Aneška, všechny babičky a dáda. A pojďme na další vzkaz. A ten je z Benešova. Napsal David, abychom zahráli taky k 89. narozeninám. Hodně štěstí v životě, život ve zdraví, zdraví v pořádku a pořádek v hlavě a hlavu v oblacích. Přejí David, Amálka a Jana. Tak jenom není komu, ale on bude vědět, ten dotyčný. No a pak Šárka napsala, abychom zahráli Romance k 50. narozeninám. Ze srdce přeje pevné zdraví, štěstí, lásku, pevné nervy a ať si stále tak báječná, energická, srdečná, kvalitní, nejkvalitnější a prostě nejúžasnější naše Romča. A máme tě moc rádi a bez tebe by naše stádo nikdy nebylo úplné. Jen to nejlepší, s láskou přejí Kravičky. Lenča, Evča, Danča, Anča, Terka a Šárka a my taky z Rádia Blaníka. Teď už ta písnička. 4 přání a 1 písnička k tomu. No prostě se to povedlo. Písnička Být stále mlad a zpívá jak jinak než Karel Gott.

A další písničkové přání, to je taky k narozeninám z Boskovic, dorazil vzkaz od Magdalény, abychom zahráli písničku pro nejmilovanější maminku, babičku. K jejím krásným půlkulatým narozeninám přeje vnučka Tonička, manžel Mirek a děti. No a pak je tady vzkaz z Benešova od Irenky, Olga Lunová, narozeninová. A tento vzkaz zní, dneska má náš anděl jménem Jan krásné narozeniny a my přejeme jen to nejlepší a vážíme si jí moc. Je laskavá, Jani ještě jednou, dneska má náš anděl jménem Jana krásné narozeniny a my jí přejeme jen to nejlepší a vážíme si jí moc. Je laskavá, milá a dává takovou radost do života se vždy krásným úsměvem. To jí přeje Irča s dětmi a Věruška s rodinou a nezapomeň, že tě máme moc rádi. Končí tento vzkaz. Zdravíme Janičku a z Hodonína nám tady přišel vzkaz. Jarek, kamarád, k 50 nám stůl plný skvělého jídla, sklep vína, čas na cigárko, turka a hodně smíchu, skvělou ženu už doma máš naštěstí, tak ať se ty ostatní aspoň pořádně otáčejí. Vítej mezi 50-tníky a všechno nejlepší přejí majstr Štychovi a my posíláme Olku Lounovou a narozeninovou. Rádio.

0: Byla Olga Lounová, za chvíli Pepa Wagner. Mě sílu dáš a můžu svést i skát. Je to další písničkové přání, stejně jako třeba Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotvaldem, protože budeme hrát podle vás, tak rádi splníme i tato přání. O to vaše přání si můžete napsat kdykoliv přes náš web radioblaník.cz, záložka kontakty, najdete tam písničky na přání, vyplníte jednoduchý formulář a když nám dáte 3 pracovní dny, tak se taky na vás dostane.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

0: Vzkazky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Vzkaz, který dorazil z Petrova u Prahy, splníme teď 8:59, je pro Klárku. Přejeme vše nejlepší k svátku taky my z Blaníku, ale hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky a posílají oblíbenou písničku Mamča a Míla. Zdravíme tedy Klárku a ještě je tady vzkaz, abychom zahráli Hanu Zagorovou pro Janu, Janičku, Jurdu, Vlastu, Vendu, Šárku, Láďu, Natálku, Zuzanku na dovolenou do Dolních Štěpanic, kde si užívají právě teď krásné volné dny. Děkuje Ferry. Ferryho taky zdravíme a tady už je Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald a Černý Páv.

Černý pav, Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald. V písničkách na přání na Blaníku a budeme hrát Zelená je tráva pro Kubíka za Hálku k dnešním 12. narozeninám. Teď jsou s babičkou, sestrou Kájou, kamarády Esterkou, Míšou a jejich mamkou na pastvinách. A je tady vzkaz Kuby, hezky si to užij, hodně zdraví a co nejvíce branek, do brány přeje celá parta a maminka a taky Rádio Blaník. Písnička už letí.

Orchestr Karla Vlacha a skupina Františka Ringo Čecha Zelená je tráva je tady z Velké Bystřice. Jasný a stručný vzkaz. Drahonku, děkuji ti, že jsi tvůj drahonek. A Josef Wagner, písnička Mě sílu dáš, to je přání, které rádi splníme.

Josef Wagner, písnička Mě sílu dáš a skadaně Mamča, taťka, domča, babi a papouch Rokov vzkazují Nikolce k 13. narozeninám právě toto. Z malé holčičky roste nádherná slečna a my jsme nesmírně šťastní a pyšní, že právě ty jsi naše dcera. Přejeme, ať se splní všechna přání, máš kolem sebe opravdové kamarády, spoustu krásných zážitků, smíchu a radosti a vždycky si věř a nikdy nezapomeň, jak moc jsi pro nás důležitá. Máme tě rádi, mamča, taťka, domča a další.

0: skupina ABBA, písnička Dancing Queen ve 8:45 a před námi Štěpán Kozub.
1: A někdy se bojím, že přijdou fámy.
0: Protože i o takovou písničku jste si napsali, tak za chvíli v písničkách na přání na Blaníku.

0: Frýdky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A radost mi udělala z Frýdku místku Kristýna Mašková. Možná, že je připustná Terezy Maškové, to nevím, je tam odsud taky. Tak Kristýna píše, že chce zahrát písničku Men at Work a písničku Down Under. Velmi oblíbenou písničku v Austrálii, kterou jsem letos navštívil poprvé v životě a vím, že to tam letí. Jen tak pro zábavu posílá Kristýna všem a my rádi pošleme Men at Work.

0: Tak to byly Man at Work a ještě jedno písničkové přání stihneme před devátou a spoustu po deváté hodině, protože jich je tady opravdu moc a moc. No a je tady písnička od Štěpana Kozuba, napsali si z Dolního Podluží a ten vzkaz prostě přečtu tak, jak dorazil. Milá milovaná Lenko z Dolního Podluží, křídou píšu na tvou kůži, svůní růží, dvě slůvka a to miluji tě. Miluji tě upřímně, ať je den či noc, zkrátka tak akorát, aby to stačilo, někdy kousek víc a jindy moc. Tvůj Štístko z minulosti a Marťan z přítomnosti, Angel. A tady už je Štěpán Kozub.
1: Sluníčkové léto
2: na Blaníku.
3: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo, že jednou zjistí, že není, co chtělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil a nebo že nejsi.

0: nebo i Petr Kolář a Jednou nebe zavolá. Dneska v Noci zavolá budou padat perzejdy, tak sledujte oblohu, ale hlavně na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: No a jaká bude noc? Kdybyste šli pozorovat perzejdy, tak se pořádně oblékněte, protože se v noci ochladí na 13 až 8 stupňů a v údolích dokonce na 5. Na Šumavě místy v těch mrazivých kotlinách může dokonce i mrznout. Zítřek bude převážně plný sluníčka. Žádné mraky, pršet nebude. Teploměr má vystoupat na 25 až 30 stupňů.

0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: A 9. hodina je tady a pojďme na další písničkové přání. Je tady vzkaz od Radky. Píše, že by chtěla písničku Kávu si osladím od Karla Gotta zahrát nejprve sama sobě k dnešním narozeninám a také pro maminku a babičku tam nahoru. Moc by si přála, aby slavili spolu. Dále pro milovanou sestru Petru, která bude mít za chvíli svátek, a pro úžasnou neteř, ať je šťastná, a také pro přítele Honzíka, který je naprosto úžasný, a díky za vše, co pro ní dělá, píše Radka. Tak a tady je Karel Gott a my plníme další písničkové přání. Právě teď je 9.

Kanál Kot a písnička Kávu si osladím a další vzkaz, ten je jasný a stručný, přání o písničku od skupiny Lucie, David Koller a Chci zas v tobě spát. A je to písnička pro ladunku, pro radost a s přáním hezkého večera. Tak tady už je písnička.

David Koller v písničkách Na přání a z Pardubic nám tady přišlo přání pro jednu konkrétní maminečku Alenku, a to do Živanic. Všecičko nejlepší k dnešním narozeninám se vzkazem pořádně to oslav a užij si dnešní den. To přeje celá rodina Bečková, Musilová i Zelinková a vybrali Taylor Swift.

A teď dospívala. Stachova napsala Tereska, abychom zahráli pro přítele Jiříka a pro ní samotnou, tedy pro Teresku, a vzkazuje: milujeme se, jsme spolu už 5 měsíců a těším se na svatbu, kterou budeme mít 5. září letošního roku, a těšíme se na společné bydlení s dětmi a budeme s nimi jezdit společně na výlety a budeme spolu až do smrti, píše Tereska. A pro Jiříka vybrala písničku skupiny Elan Láska moja. Krásný vzkaz, Teresko. Zdravíme do Tachova vás oba. A tady už je slovenská skupina Elan a písnička taky moc pěkná. Láska moja.

Slovenská skupina Elán a písnička Láska moja. Zdravíme novou ves nad Nisou, napsala Soňa, abychom zahráli písničku k výročí a vzkazuje, už 47 let jsme spolu a jdeme životem a přeji ti, ať nám to šlape jako doposud a to i na našich cyklovýletech, napsala Soňa. Pro svého partnera my rádi pošleme písničku, o kterou si Soňa napsala, Harley a strážní andělé.

0: Harley a písnička Anděle strážní u nás dnes ve středu v písničkách na přání a za chvíli třeba Michal Tučný.
1: Měl jsem rád stín stromů, říční prout.
0: Honza Bendik a když koukám na vaše vzkazy, tak zahrajeme také Modern Talking. No prostě hrajeme dál podle vás.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
2: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A je tady vzkaz pro Míšu do světle k narozeninám. Přeje všechno nejlepší. Adresát, který píše: sice mám pocit, že jsi dál, ale u mě se nic nezměnilo. Do tvého života ti přeji jen to nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, lásky. Miluji tě. Andrej.

A vzkaz, který dorazil z Přídolí u Lipna a přání Modern Talking, a je to od maminky pro milovanou dceru. Milovaná holčičko, tady píše: moje Petruško, si moje opora ve stáří a moc mi na tobě záleží. Zpříjemňuješ mi můj život a já ti za to moc děkuji a posílám ti něco pro radost. Líbá tě tvoje máma. A tady jsou Modern Talking.

písnička Brother Louie Louie Louie. No a 4 minuty po 9:30 jsou tady dva vzkazy. Jeden vzkaz, který dorazil z Frýdku Místku a druhý z Brna. Tak začneme ve Frýdku, píše Vlaďka. Michal Tučný a písnička Tam u nebeských bran pro tatínka tam nahoru od Vlaďky, Libora, Míši a Lucinky se vzkazem Nikdy nezapomeneme. A Svatava z Brna píše o stejnou písničku a chtěla by zahrát Tam u nebeských bran taky pro tátu tam nahoru. Táta by dnes měl 94 let, píše Svatava, a stále na něj vzpomínám, jeho dcera. Tak tady je Michal Tučný a Tam u nebeských bran.

Michal Tučný a písnička Tam u nebeských bran a poslední dnešní písničkové přání, které je z Českých Budějovic. Marek napsal: milý Blaníčku, dnes vyšla konečně po 11 dnech Terryho reakce s Ariankou a proto bych chtěl nechat zahrát písničku Zaragoza Band a Agadu.

0: Písnička Agadu, čili v české verzi Já už jdu. No tak já ještě nejdu, ještě chvíli vám budu dělat společnost až do 10. večerní a mimochodem stále běží hra o cyklistický balíček. Už jste poslali SMSku s vaším cyklistickým příběhem?
1: Není kolo jako kolo.
2: Tohle stojí rovných 90 tisíc.
1: A přesně 20 takových elektrokrasavců na vás čeká na webu MND. Tak to zkuste.
2: U nás na Blaníku vám k tomu dáme už nyní každé ráno speciální cyklistický balíček
1: s extra výbavou na vaše cesty.
2: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 tisíc korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
1: Pohodové české rádio.
0: Za 3 minuty, 3:15, krásnou středu, pamatujte, že dnes v noci padají hvězdy Perseidy a noc bude krásně jasná. Tak si něco přejte, padají hvězdy. Teď jiná hvězda, Roy Orbison a Pretty Woman.

0: Rádio Blaník.
1: Zlatý tvoje chrápání. Ty cikáři zvou jako krávy.
2: Hezky česky celé léto.
3: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

12 a 15, a to hlavně na severní Moravě. Třeba Friedland nad Ostravicí má pouze 15 stupňů. V noci se ochladí na 13 až 8, v údolích dokonce na 5 stupňů Celsia. Tak budete-li pozorovat padající hvězdy, tak počítejte s tím, že je potřeba se na to připravit a teple se obléci. Zítřek už bude vysloveně letní. Samé sluníčko, nikde nemá pršet a teploty 25 až 30 stupňů.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

Ne hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda. There she was, just a

Momentálně je obloha jasná, noc bude ale chladnější, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, v údolích až okolo 5. Čtvrteční obloha bude převážně jasná a slunečná, teploty se budou po celý den pohybovat mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě území kolem 24. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Hezké ráno, i dnes ve čtvrtek 13. srpna třeba posloucháte Blaník a u toho sledujete Perseidy. Ano, dnes v noci nám padají hvězdy, obloha je krásně jasná, tak vám přeji, ať vám to sledování vychází a ať si přejete něco, co se vám pak skutečně vyplní. Svátek dnes slaví Aleny, tak všechny Alenky, my vám přejeme všechno nejlepší. Je to ženské jméno, o původu jména se vedou spory, ale nesporně dneska má svůj svátek Alena. Mimochodem, když slyším Alena, protože žádnou neznám, tak se mi vybaví skvělá česká komedie Slunce, seno, jahody.
1: Alena.
0: Alena, přesně tak. Slunce, seno a pak prší, tak dneska pršet nebude. Samé sluníčko. Užívejte si české písničky.

0: Radio Blaník.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio.

země zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Baník. Krásný den, je čtvrtek 13. srpna, svátek slaví Alena a před námi jsou očekávané události. V jednu hodinu proběhne veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Ten připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Zapojí se do něj několik tisíc dobrovolníků. Více se dozvíte v ranních zprávách. Ve 4 hodiny se slavnostně ukončí rekonstrukce Kbelské ulice v Praze. Zúčastní se jí mimo jiné náměstek primátora Jaromír Beránek nebo předseda představenstva a generální ředitel TSK Filip Hájek. V 10 dopoledne začne Mezinárodní festival filmová renesance Slavonice. Na zahajovacím večeru od 18 hodin ve Spolkovém domě bude předána zlatá korouhev herečce Ivě Janžurové, a to za její mimořádný přínos kinematografii. Přehlídka potrvá do 16. srpna. A v Kroměříži začne Mezinárodní hudební akademie, která umožňuje mladým hudebníkům výuku s uznávanými lektory. Potrvá do 20. srpna. Souběžný hudební festival nabídne pak koncerty pro veřejnost. Tolik očekávané události. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha jasná, noc bude ale chladnější, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, v údolích až okolo 5. Čtvrteční obloha bude převážně jasná a slunečná, teploty se budou po celý den pohybovat mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě území kolem 24. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.